0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lidé zasažení olovem v pitné vodě dostanou slevu na vodném. Pekárnám chybějí mladí pracovníci a fotbalisty Jablonce čeká těžký čtvrtek. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Středočeské vodárny odpustí lidem zasaženým zářijovou kontaminací pitné vody vodné za 10 dní. Sleva se automaticky promítne do vyúčtování. Společnost ale odmítá odpovědnost za znečištění. Voda s olovem zasahla 12 obcí, včetně Odoleny vody, a omezila přibližně 15 000 obyvatel, kteří ji nesměli používat k pití ani na vaření. České pekárenství potřebuje každý rok zhruba 1000 absolventů, obor ale dokončuje jen kolem 200 studentů. Svaz pekařů a cukrářů proto spustili kampaň, která má žákům 8. a 9. tříd ukázat, že pekařské řemeslo má budoucnost. Pekárny zaměstnávají přes 24 000 lidí a nedostatek pracovníků řeší také zaměstnáváním cizinců. Podnikům navíc rostou náklady na dopravu i mzdy. Součástí kampaně bude také Den otevřených pekáren, ten se uskuteční 20. ledna příštího roku. Prezident Trump je ve Spojených státech stále pod palbou kritiky. Vyvolala ji jeho dohoda s ruským vůdcem Putinem ohledně nákupu nafty. Americký prezident tak dočasně uvolnil Moskvě sankce. Slibuje tím levnější palivo pro Američany. Proti tomuto kroku se ale ozývají i jeho vlastní republikáni. Teď už pokračuje naše reportérka ze Spojených států Hedvika Miller.
2: 4 republikánští a 2 demokratičtí senátoři společně žádají, aby Bílý dům rozhodnutí zrušil. Varují, že Washington nesmí finančně pomáhat Putinovi, zatímco Rusko zabíjí ukrajinské civilisty. Republikán Tom Tillis navíc upozorňuje na možný rozpor s americkým zákonem. Trump kritiku odmítá a argumentuje pomocí farmářům a dopravcům. Odborníci ale pochybují, že slíbené dodávky ceny výrazně sníží. Spor přichází ve chvíli, kdy republikány ohrožují právě drahé pohonné hmoty. Do kongresových voleb zbývají 3 týdny.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisty Jablonce na úvod hlavní fáze konferenční ligy čeká jedna z nejtěžších možných výzev. Ve čtvrtek ve Freiburgu změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Výkop je na programu v 9 večer. Máme jasno až polojasno, místy se tvoří mlhy a čekají nás i přízemní mrazíky. Teploty klesnou na 5 až 0 stupňů. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, ráno místy mlhavo, které se během dopoledne rozpustí. No a teploty přes den vystoupí na příjemných 12 až 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

13. album Dua The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskočtější ze všech skotských kapel. A zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone.
1: Muzika na tělo.
2: 1, 2, 3, 4.

have nothing good.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babiš odmítá spekulace o konci několika ministrů. Na Lonsku jsou hotové další 2 kilometry D6 a Slovensko trápí hladina Dunaje. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Premiér Andrej Babiš ujistil, že má důvěru v ministra školství Roberta Plagu a neplánuje ani odchod ministra životního prostředí Igora Červeného či zdravotnictví Adama Vojtěcha. Spekulace o Plagově konci se objevily kvůli jeho neshodám s premiérem, mimo jiné ohledně změn v inkluzivním vzdělávání. Koalice se ale na podobě změn dohodla a Plaga následně uvedl, že nevidí důvod k personálním změnám ve vládě. Babiš zároveň označil za nepravdivé zprávy, že ho Vojtěch žádal o odchod z funkce a návrat do diplomacie. Mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku silničáři otevřeli další 2 kilometry dálnice D6. Dokončení zbytku zhruba 12-kilometrového úseku se ale zbrzdí kvůli změně technologie výstavby mostu. Podle ředitelství silnic a dálnic se stavba také prodraží. Z vysoutěžených 3,5 miliardy korun pravděpodobně na více než 4 miliardy. Slovensko trápí hladina Dunaje. Ten totiž vysychá a to se projevuje i na ekonomice. Nedostatek vody způsobuje problémy nejen zemědělcům, ale také dopravě a energetice.
2: Námorníci pravidelně sledují, či sa hladina nezdvihla natoliko, aby bezpečně preplávali. Ak lode aj preplávajú, nemajú veľa nákladu, aby pod jeho váhou nenarazili na dno. Časť nákladov sa musí preklápať na železnicu a kamióny. To samozrejme niečo stojí. Nedostatok vody spôsobuje problémy i v elektrárni v Gabčíkove. Už dlhodobo funguje iba jedna turbína, aj to takmer na minimálny výkon. Od vzniku vodného diela taký nízky prietok vody ešte na Dunaji nemali. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Hradce Králové si můžou posunout v extraligové tabulce. Ve čtvrteční předehrávce 11. kola budou v Litvínově usilovat o posun na 3. místo. Nejméně do pátku si může polepšit i Verva. Ta v případě 3bodového zisku a vylepšeného skóre může poskočit na 7. pozici. Utkání na zimním stadionu Ivana Hlinky začne v 17.30. Máme jasno až polojasno, místy se tvoří mlhy, čekají nás i přízemní mrazíky. Teploty klesnou na 5 stupňů a můžou se pohybovat až k nule. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, teploty vystoupí na příjemných 12 až 17 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

13. album Dua The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskočtější ze všech skotských kapel. A zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lidé zasažení olovem v pitné vodě dostanou slevu na vodném. Pekárnám chybějí mladí pracovníci a fotbalisty Jablonce čeká těžký čtvrtek. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Středočeské vodárny odpustí lidem zasaženým zářijovou kontaminací pitné vody vodné za 10 dní. Sleva se automaticky promítne do vyúčtování. Společnost ale odmítá odpovědnost za znečištění. Voda s olovem zasahla 12 obcí, včetně Odoleny vody, a omezila přibližně 15 000 obyvatel, kteří ji nesměli používat k pití ani na vaření. České pekárenství potřebuje každý rok zhruba 1000 absolventů. Obor ale dokončuje jen kolem 200 studentů. Svaz pekařů a cukrářů proto spustili kampaň, která má žákům 8. a 9. tříd ukázat, že pekařské řemeslo má budoucnost. Pekárny zaměstnávají přes 24 000 lidí a nedostatek pracovníků řeší také zaměstnáváním cizinců. Podnikům navíc rostou náklady na dopravu i mzdy. Součástí kampaně bude také Den otevřených pekáren, ten se uskuteční 20. ledna příštího roku. Prezident Trump je ve Spojených státech stále pod palbou kritiky. Vyvolala ji jeho dohoda s ruským vůdcem Putinem ohledně nákupu nafty. Americký prezident tak dočasně uvolnil Moskvě sankce. Slibuje tím levnější palivo pro Američany. Proti tomuto kroku se ale ozývají i jeho vlastní republikáni. Teď už pokračuje naše reportérka ze Spojených států Hedvika Miller.
2: 4 republikánští a 2 demokratičtí senátoři společně žádají, aby Bílý dům rozhodnutí zrušil. Varují, že Washington nesmí finančně pomáhat Putinovi, zatímco Rusko zabíjí ukrajinské civilisty. Republikán Tom Tillis navíc upozorňuje na možný rozpor s americkým zákonem. Trump kritiku odmítá a argumentuje pomocí farmářům a dopravcům. Odborníci ale pochybují, že slíbené dodávky ceny výrazně sníží. Spor přichází ve chvíli, kdy republikány ohrožují právě drahé pohonné hmoty. Do kongresových voleb zbývají 3 týdny.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisty Jablonce na úvod hlavní fáze konferenční ligy čeká jedna z nejtěžších možných výzev. Ve čtvrtek ve Freiburgu změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Výkop je na programu v 9 večer. Máme jasno až polojasno, místy se tvoří mlhy a čekají nás i přízemní mrazíky. Teploty klesnou na 5 až 0 stupňů. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, ráno místy mlhavo, které se během dopoledne rozpustí. No a teploty přes den vystoupí na příjemných 12 až 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

13. album Doo-Wop The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskotštější ze všech skotských kapel. A zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do Zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babiš odmítá spekulace o konci několika ministrů. Na Lonsku jsou hotové další 2 kilometry D6 a Slovensko trápí hladina Dunaje. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Premiér Andrej Babiš ujistil, že má důvěru v ministra školství Roberta Plagu a neplánuje ani odchod ministra životního prostředí Igora Červeného či zdravotnictví Adama Vojtěcha. Spekulace o Plagově konci se objevily kvůli jeho neshodám s premiérem, mimo jiné ohledně změn v inkluzivním vzdělávání. Koalice se ale na podobě změn dohodla a Plaga následně uvedl, že nevidí důvod k personálním změnám ve vládě. Babiš zároveň označil za nepravdivé zprávy, že ho Vojtěch žádal o odchod z funkce a návrat do diplomacie. Mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku silničáři otevřeli další 2 kilometry dálnice D6. Dokončení zbytku zhruba 12-kilometrového úseku se ale zbrzdí kvůli změně technologie výstavby mostu. Podle ředitelství silnic a dálnic se stavba také prodraží. Z vysoutěžených 3,5 miliardy korun pravděpodobně na více než 4 miliardy. Slovensko trápí hladina Dunaje. Ten totiž vysychá a to se projevuje i na ekonomice. Nedostatek vody způsobuje problémy nejen zemědělcům, ale také dopravě a energetice.
2: Námorníci pravidelně sledují, či sa hladina nezdvihla natoliko, aby bezpečně preplávali. Ak lode aj preplávajú, nemajú veľa nákladu, aby pod jeho váhou nenarazili na dno. Časť nákladov sa musí preklápať na železnicu a kamióny. To samozrejme niečo stojí. Nedostatok vody spôsobuje problémy i v elektrárni v Gabčíkove. Už dlhodobo funguje iba jedna turbína, aj to takmer na minimálny výkon. Od vzniku vodného diela taký nízky prietok vody ešte na Dunaji nemali. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Hradce Králové si můžou posunout v extraligové tabulce. Ve čtvrteční předehrávce 11. kola budou v Litvínově usilovat o posun na třetí místo. Nejméně do pátku si může polepšit i Verva. Ta v případě tříbodového zisku a vylepšeného skóre může poskočit na 7. pozici. Utkání na zimním stadionu Ivana Hlinky začne v 17.30. Máme jasno až polojasno, místy se tvoří mlhy, čekají nás i přízemní mrazíky. Teploty klesnou na 5 stupňů a můžou se pohybovat až k nule. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, teploty vystoupí na příjemných 12 až 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

13. album Dua The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskočtější ze všech skotských kapel. Zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do Zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
1: Pomáháme s Europlasmou.
2: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlasmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlasma.cz.
3: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Je tady 6. hodina raní, to je taková věc, která se moc nemění, každý den přijde, co s tím naděláme, co se nám ale změnilo je, že tady dneska není Mišák, kvůli, oficiálně se tomu říká, náhle indispozici se nemohl dostavit, nicméně já myslím, že to spolu zvládneme, užijeme si dnešní ranní jízdu a to v plný parádě. Já jsem Zuza, ještě než vám nabídnu další muziku, na kterou samozřejmě čekáme, tak vám musím sdělit nějaký ty čerstvé informace. V první řadě byste měli vědět, pokud teda někam vyrážíte hned teď, že teploty se pohybují tak nějak mezi 1 až 4, což teda není zatím nic moc, ale nebojte, půjde to nahoru, čeká nás další babuletní den, ale o tom si řekneme až na konci zpráv. No a když už jsem to nakousla, tak pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Zemědělci můžou žádat o peníze, fotbalisté Bohemians brali včera body a festival Obscene Extreme opouští Trutnov. Zemědělci můžou zase dostat podporu. Ode dneška přijímá Státní zemědělský intervenční fond žádosti o mimořádné příspěvky za dopady krize na Blízkém východě. Farmáři si skrze něj rozdějí 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze pak doplní Česko z národních zdrojů. Kompenzace jim má pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a na další věci, bez kterých se neobejdou. Úřad bude žádosti přijímat do 31. října. Podporu zemědělci uvidí nejpozději do 28. února příštího roku. Karlovarské letiště bude už brzy jiné. Hejtmanství finišuje s jeho převodem na stát. Obě strany teď společně jenom dolaďují dohodu. Její definitivní podoba musí být jasně daná do pátku, protože kraj chce o smlouvě podle našeho zpravodaje Dušana Valenty hlasovat už příští týden.
2: Stát má získat bezplatně nejen karlovarské letiště, ale i vybavení. Na oplátku zvětší přistávací dráhu a ponechá běžný provoz. O letiště se budou starat vojáci. Partnerem Karlovarského kraje při podpisu smlouvy je proto Ministerstvo obrany. Od nového roku má všechno ve Varech zajišťovat státní firma Letecké opravny Malešice.
0: Další slovenská škola hlásí nepříjemný incident. 18-letý student vyhrožoval s nožem v ruce zabitím pedagogovi ve městě Velké Kapušany na východě země. Policisté už útočníka mají a obvinili ho z trestného činu nebezpečného vyhrožování. Hrozí mu až 3 roky za mřížemi. Prokurátorka podala soudu návrh, aby obviněného vzal do vazby.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalisté pražské Bohemky mohli slavit. Včera ovládli dohrávku s Mladou Boleslaví, kterou porazili ale jenom o fous 1-0. Branku vstřelil už v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Klokani se tak posunuli na 9. místo kompletní tabulky, 2 body za 4. Boleslav. V původním srpnovém termínu se nehrálo kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v kádru Mladé Boleslavy. Oba týmy na sebe tak narazí zase za 2 týdny v semifinále domácího poháru. Hrát se bude tentokrát v Mladé Boleslavi. Obscene Extreme se stěhuje, po 27 letech se přesouvá z trutnovského bojiště do Hradeckého parku 360. Pořadatelé poděkovali Trutnovu a ocenili všechno, co tam v rámci festivalu za ty dlouhý roky prožili. Podle svého vyjádření ale musí jít dál. Bojiště nemělo vyhovující zázemí pro takhle obrovskou akci. Navíc okolní pozemky se zastavovaly a to byl problém. V Hradci nově nabídnou glamping přímo v areálu i ubytování v partnerských hotelech, které si návštěvníci můžou zarezervovat přes oficiální web festivalu. Chystají se také otevřít třeba speciální festivalovou hospodu. No a mezi potvrzenými hvězdami na příští ročník, který se koná v červenci, jsou Napalm, Dead Exploited nebo Pureland Span kanál a Hemoroid. Pojďme ještě rychle na to slíbený počasí. Tak, ačkoliv v tuhle chvíli, jak jsem řekla, teploty kolem 3, čekáme polojasno až oblačno a ta rtuť poměru vyleze hodně nahoru. Dneska by to mohla dotáhnout až na +17. A než se do toho pustíme, tak ještě honem rychle informace z dopravy. Problémy máme, ne že ne, například v Praze na Pražském okruhu na 29. kilometru u letiště ve směru na dálnici D1 bourali 2 osobáci. Kolona má v tuhle chvíli 1 kilometr a je velice pravděpodobné, že se bude rychle zvětšovat. Můžete-li, oběťte to. No a Ťukanec je hlášení taky z Pardubic. V Jánově ulici se tam srazili 2 osobáci. Sláva, nazdar, informace máme za sebou, před sebou samozřejmě muziku. Green Day nebo Kabáti, hned teď dobrý ráno vám přeju.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Jsme tady u nás na Rockzonu zase jednou za čas oprášili starý hit, který ale zní naprosto perfektně. Tohle byly i Nexus a jejich pecka z roku 1987 z alba Kick, která se jmenuje Mystify. A já nemůžu v tuhle chvíli nepozdravit kolegu Mišáka, který zcela výjimečně vynechává toto dnešní ranní vysílání. On moc dobře ví, proč my si trochu na Nexus ujíždíme, tak doufám, že vás potěšili takhle po ránu. I dnes...
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Teď vás ale nepotěším, máme tady informace z dopravy a ty nebývají zrovna růžový, tak velmi špatně se dostanete dopravy a to hned ze dvou směrů. Po D7 se zase zde na letiště srazili dva osobáci a kolona roste, v tuhle chvíli už má přes 3 kilometry a bude to horší. No a víc než 2-kilometrová kolona je taky na D4 ve směru do Prahy před umezením u Jíloviště. V Praze se popojíždí ve Kbelský směrem do Letňana, taky v Liberecký směrem do centra. No a v Podbořené na Lounsku v ulici 5. května si dejte taky bacha, havarovala tam dodávka. My si za chviličku nedáme bacha, ale dáme si hit sezóny Nickelback and John 5 Rattle the Cage.
1: Radio Rock Zone. Himmler, Gottner,
2: Vetter, Krucajs, Element. Poslední červencový víkend patří už tradičně legendární Benátské Symposium. Využijte nejvýhodnější ceny a pořiďte si celofestivalové vstupenky do konce října. Už teď se můžete těšit na pecky od kapel Divokej Bill, Olympic, Tublatanka, Jelen, Krucipis, Doga, Trautenberg, Janek Ledecký a Band, Doktor PP a spoustu dalších jmen, která otajníme už brzy. Kupte si lístky včas na www.benacka.cz. Benácká s impulzem, pojďte se bavit.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr.
9: Rozšíříme
11: výběr. Dvojnásobíme investice.
10: Přijmete to riziko?
9: Ale je to na vás.
11: Váš názor? Váš názor.
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro špalíček z vepřové pečeně bez kosti. 1 kilogram za 74,90 a Milku v Bila klubu za 27,90. Bila. To dobré začíná u nás.
15: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
16: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio

0: Jo, tak to jsme si trochu ducli, to byl Harley, který dneska vystupuje v Plzni v kulturáku Šeříkovka, tak prosím pěkně doražte.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: A my to taky dorazíme a dáme si rychlej přehled. Dobrý ráno, další signál je tady. Festival digitální a kreativní kultury nabídne v Praze zase třeba videomapping, laserovou projekci nebo světelné instalace. Návštěvníci si je můžou prohlídnout na dvou trasách, a to v centru a poprvé taky v Dejvicích. Poslanci mají před sebou velký téma. Mohli by začít jednat o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. Čekají je taky pravidelné interpelace na členy vlády, kterých se ale nebude účastnit premiér Andrej Babiš. Ten je totiž v Bruselu, a to společně s dalšími premiéry a také prezidenty zemí Evropské unie. Koná se tam dvoudenní summit, na kterém se politici budou zabývat konkurenceschopností unie, vysokými cenami energií, příštím dlouhodobým rozpočtem, ale taky třeba migrací. A dáme si i sportík, hokejisté Hradce Králové se mají šanci dostat na třetí místo tabulky Tipsport Extraligy. Stačí k tomu porazit v předehrávce 11. kola Litvínov na jeho vlastním ledě. Zápas začíná v 17:30. Jdeme na muziku, dáme si Queeny.
1: Radio Rock Zone.

0: Would you fuck me for blow?
1: Tak tohle byl malý výlet do americký Pensylvánie, tam nás čekala kapela Bloodhound Gang a hodila nás do trošku baladického rozpoložení, což není špatný po ránu, ale já to rozčísnu.
2: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Konec balademe do reality a podíváme se na silnice, bacha si dejte na D4, je tam velká kolona směrem od Příbramy na Prahu. Policie tam vyšetřuje nehodu dvou osobáků, je to přesně na 12. kilometru a kolona má v tuhle chvíli víc než 3 kilometry, pravděpodobně bude navíc stále ještě narůstat. To je asi největší error, který tady máme. Samozřejmě se zdržíte taky v metropoli, protože provoz tam začíná housnout a to v první řadě Vekbelský směrem do Letňan a taky v Liberecký směrem do centra.
2: Radio Rock Zone, počasí.
1: Pojďme se ale ještě podívat, jak to taky bude vypadat s počasím, protože to by vás mohlo zajímat takhle po ránu, tak jestli se chystáte právě teď vystrčit nos, tak vězte, že teploty se pohybí mezi 1 až 4 stupni, ale bude se to zlepšovat. Dneska nás opět čeká babí léto, bude polojasno, při nejhorším oblačno. Jsem tam občas ráno ještě s nějakou tou mlhou, ale ta se brzy rozpustí. No a teploty odpoledne vystoupají až na 17 stupňů Celsia. Tak to je, myslím, dobrá zpráva. Stejně tak jako to, že nás už za chviličku čekají Linkyni a jejich pecka jménem Los. Dobrý ráno vám přeju.
2: 13. album Dua The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskočtější ze všech skotských kapel. A zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do Zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: 7, čtvrtek 15. října je právě za námi, doznívá taky pecka od Guns N' Roses, Live and Let Die, ale čemu se určitě budeme věnovat a co je před námi, tak to jsou informace z dopravy, tak se na to pojďme společně zase jednou vrhnout.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak a začneme v Praze, kde situaci sleduje jako ostatně velmi často Kuba a Kuba ví, co se tam děje. Ahoj Kubí.
2: Ahoj Zuzko, pěkné ráno. Na příjezdu do Prahy zkomutovaná na pražském okruhu na 29. kilometru za letištěm bourala dvě osobní auta. Zdržíte se zhruba od 6. kilometru D7. V Praze očekávejte přerušovanou kolonu už na celé Kbelské ulici, konkrétně v úseku Hloubětín Letňany, a uspává se také cesta mezi Černým mostem a Průmyslovou ulicí po východní spojce. A bouralo se na Průmyslové ulici na Hloubětín za jdem na jižní spojku z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkujem, na trase Chrudim Vysoké Mýto máme nehodu a taky našeho agenta.
3: Silnice 17, Chrudim na Vysoké Mýto, obec Kočí, osobně auto to nedobrzilo a narazilo do nákladního.
0: Bacha, taky na dálnici D4 v koloně na 12. kilometru směrem od Příbramy na Prahu vyšetřuje policie nehodu dvou osobáků a kolona bude narůstat, to si pište. A na Lounsku v Podbořanech v ulici 5. května pořád ještě řeší havárku dodávky, i tam počítejte s omezením a počítejte s další muzikou, do sedmičky stihnem určitě ještě Offspring.
1: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10. Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Chce se mi těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Zachumlejte se styčem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
11: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
12: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
13: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Pražská partička Billy Talent nás dovedla k 7 hodině raní a já vám o ní můžu prozradit mimo jiný to, že se příští rok objeví taky v České republice. Bude totiž jednou z hvězd festivalu Rock for People v Hradci Králové, tak se na ně už můžete rovnou těšit, ale to se budete těšit dlouho. Na další muziku z vysílání Rádia Rockzone se můžete těšit mnohem kratší dobu, za chviličku se na to vrhnem, ale ještě předtím pro vás mám čerstvý informace. Pokud jste právě teď rozlepili oči, měli byste vědět, že teploty se pohybují kolem 3-4 stupňů a svátek dneska slaví Terezy, těch určitě hodně, tak všechno nejlepší, milé dámy, a s vámi taky všechno nejlepší všem Terezím a Aurélím, které se k vám takhle nějak přidali a určitě to holky zvládnete oslavit hezky pěkně všichni společně. Co se týče nás, tak nás už za chviličku samozřejmě čeká třeba Bon Jovi a další muzika, ale ještě předtím si dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Řidičáky by mohli platit déle, hokejisté Plzně zvládli základní část Ligy mistrů a Mňága až Džorb má po hezký písničce i hezký klip. Silniční zákon čekají obří změny. Ministerstvo dopravy totiž spíchlo rozsáhlou novelu a jestli projde, dotkne se každodenního života statisíců řidičů. Největší novinkou má být revoluce ve vymáhání pokut napříč Evropskou unií. V tuhle chvíli si přitom státy můžou předávat informace jenom u 8 dopravních prohřešků. Novela ale tento okruh víc než zdvojnásobuje. Další klíčovou změnou pro motoristy je prodloužení platnosti řidičáku. Nově by se měl vydávat na 15 místo současných 10 let. No a zavede se taky výslovný zákaz řízení pod vlivem léku s vlivem na pozornost nebo psychotesty pro řidiče sanitek. U budovy číslo 34 ve Zlíně bude zase rušno. Obrovská halda stavební suti na místě vyhořelého objektu začne totiž už brzy mizet. Do konce týdne se rozhodne, kdo a jak ji zlikviduje. Podrobnosti vyzjistil náš tamní zpravodaj Honza Čada.
2: Výběrové řízení je dvoukolové. Podle informací ze společnosti Krim, která vlastnila budovu číslo 34, skončí za účasti řady zájemců tento pátek. Úkolem vítěze bude co nejdříve začít s odvozem zhruba 140 tisíc tun stavební suti, kovových i skleněných odpadů, které na místě po požáru z 9. července a následné řízené demolici zbyly. Nadále platí zadání. Místo by mělo být tak říkajíc čisté do poloviny prosince letošního roku. Jan Čada, Zlín.
0: Velká Británie se plácne přes kapsu. Na opravu sarkofágu jaderné elektrárny v Černobylu poskytne v přepočtu skoro 500 000 000 korun. Ochranný štít elektrárny poškodil loni útok dronu. Británie a Ukrajina ho přisuzují Rusku. Moskva to ale odmítla s tvrzením, že rozhodně neútočí na jadernou infrastrukturu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Hokejisté Plzně zůstali v lize mistrů 100%. Na její závěr vyhráli i na ledě finského celku Saipa 6-3. Postup ale vybojoval taky Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Do vyřazovací části postoupilo kompletní trio zástupců české extraligy. Už dřív si zajistili postup i Pardubice. No a jak to bude vypadat dál? V osmi finále se Plzeň utká s Davosem, Pardubice změří síly se Saipou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem. Úvodní zápasy se odehrají 10. a 11. listopadu. Kapela Mňága až Džorb pustila do světa klip k hezký písničce. Je to první dárek, který si nadělila ke svým 40. narozeninám. Ty hodlá oslavit sérii speciálních koncertů v Praze, Brně, Ostravě a v Olomouci, ale jako první ukázala video k hitu z poslední desky Hoříš hořím. Ten natočila v srpnu nedaleko Valašského Meziříčí a kromě bandy kolem Petra Fialy si v něm zahráli taky fanoušci, kteří její vydání podpořili v crowdfundingové kampani a účast na natáčení si vybrali jako jednu z odměn. Na výsledek se můžete podívat na našem webu v sekci rokových novinek.
3: A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo domov. Kromě možnosti zalézt a spát, a tak jsem spal a spal.
0: A pojďme ještě rychle na počasí, než mi usnete. Čekáme polojasno až oblačno. Teď ráno ještě sem tam občas se může vyskytnout nějaká ta mlha, která se ale rychle rozpustí. A co se týče teplot, půjdou hodně nahoru a dneska vystoupají až na 17 stupňů. Počasí je to paráda, jak to vypadá v dopravě, na to se podíváme hned teď. Bacha si dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova. Tam musíte počítat s kolonou v úseku od 5. kilometru až po odbočku na Pražský okruh. V Průmyslové ulici v Metropoli na úrovni Fashion Areny směrem do Hloubětína blokuje provoz nehoda dvou osobáků. Zdržení je v tuhle chvíli kolem 5 minut. I tam to bude narůstat. No a ještě v Liberecké ulici u odbočky na Střížkov směrem do centra je hlášená další nehoda a provoz omezuje částečně. My jsme neomezený, rozláhneme křída, rozletíme se a dáme si další muziku, čekají na 70 Shavarant a jako první taky Bon Jovi. Takovej je náš život. It's my life.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Londýnská kapela UFO vznikla v roce 1968 a rozpadala se na hodně krát. Nejdřív to bylo v roce 2019, potom 2022. No a nakonec oznámili konec v dubnu 2024 a tenhle konec už byl definitivní, alespoň prozatím, protože co není, může být, a zvláště u kapely UFO to platí. Nicméně pro tuto chvíli neexistují, a tak jsme si je jenom připomněli jedním z jejich opravdu největších hitů. Ten se jmenuje Doctor Doctor.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď ale pojďme zpátky do žhavé současnosti, budeme se podívat na silnice a začneme jako velmi často v Praze, kde situaci sleduje Kuba. Ahoj Kubo.
2: Ahoj Zuzko, hezké ráno. V Praze na Kvelské ulici před nájezdem na Cínoveckou na Ústí pracují v jízdním pruhu silničáři. Popojíždí se od Hloubětína. Pokud pojedete směr tunely Blanka na Smíchov nebo na Holešovice, zdržíte se tradičně na Liberecké a Poltavské ulici. Dvě osobní auta boudala na Průmyslové ulici do Hloubětína u Fashion Areny. Postojíte si pár minut a situace se zlepšuje na příjezdu do Prahy z Chomutova za letištěm. Nehoda tam již nepřekáží a kolona se výrazně zkrátila. Z Global Assistance Kuba.
0: Kubo, díky, a jdeme dál na trase z Jičína na Mladou Boleslav u odbočky na Plazy. Probíhá vyšetřování nehody osobáku s dodávkou, zdržení je zatím kolem 5 minut. Na Kroměřížsku v Morkovicích Slíženek na náměstí zasahují záchranáři a policie u srážky osobáku s motorkářem, i tam počítejte s omezením. A na Strakonicku v Bavorově v Havlasově ulici u křižovatky s Kostelní máme hlášenou srážku 2 dodávek. Rychle od toho zpátky za muzikou. The All American Rejects a Clothesline. To byl hit letošní letní sezóny.
1: Radio Rock Zone.
3: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
4: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
9: Dva McPops nestačí. Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
12: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
13: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
14: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
15: Hit sezóny na rádiu.

0: Tak tohle je plzeňská metalcoreová partička, která se říká Several. Nedávno vydala nový album, který se bude mimochodem křtít v únoru v pražském klubu Futurum. Ale do té doby čekat nemusíte, protože dva členové Severals budou dneska hosty Toma Fredeho v jeho tradičním odposlechu. Konkrétně to bude zpěvák Dominik Fencel a taky basák Ondřej Dobrý, takže se na to můžete těšit a máte-li nějaký dotaz, směřujte ho na nás na studio@rockzone.cz. Dneska od jedný, potom odposlech.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Hned teď se ale podíváme, co se děje doma i ve světě.

0: o sport. Fotbalisté Sparty a Plzně se hrají zápasy druhého kola Evropské ligy. Pražané se představí doma proti Lillestrømu a Viktorka nastoupí v Budapešti proti Ferencvárosi. Zápas na Letné začne ve 6:45 a v Maďarsku v 9 večer.
1: Radio Rock Zone.

0: Zas a znova, again and again, se k nám vrací Lenny Kravitz. To je člověk, kterýho když tady u nás vyhodíte dveřma, tak stejně zase vleze zpátky v oknem. Já myslím, že spousta z vás z toho musí být rozhodně nadšená. Doznívá nám na Rádiu Rockzone 7 hodin a 36 minut. Dobrý ráno, pokud právě vstáváte, vězte, že je čtvrtek 15. října. Od čtvrtka už je to jenom kousíček k víkendu, tak se pojďme podívat, co byste o tom následujícím víkendu mohli dělat, kam byste mohli vyrazit. Já už jsem tady zmiňovala, že dnešním dnem začíná v Praze už 14. ročník Signál festivalu. Ten se bude konat až do neděle a nebudou na něm chybět umělecké instalace, videomappingy a různé projekce. Přičemž letošním ústředním tématem je Dream On, sny a vize. No a kromě toho, že se můžete zasnít a mít své vizuální představy v centru Prahy, tak letos poprvé se bude Signál konat i v Dejvicích. No a pokud máte do Prahy daleko a jste na Moravě někde blízko Brna, tak i tam je velká zábava. Vyražte na brněnský výstaviště, kde se bude konat v sobotu burza historických vozidel a výstava historických automobilů a motocyklů. To si myslím, že natchne veškerý chlapy a kluky, ale já myslím, že i my dámy si tam přijdeme na svoje. Dřív akce byla pod názvem Motor Techna, dnes se prezentuje jako Veterán Techna, ale výsledek je stejný, prostě milovníci motorů si tam užijou.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: A když už jsem zmínila ty motory, tak se taky pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích. V Praze se pořád popojíždí v kolonách v Novopatský a Kbelský směrem do Letňan nebo na Barandáku a v Dobříšský směrem na Smíchov. Víc než 4-kilometrová kolona je taky na D4 ve směru do Prahy před omezením u Jíloviště a v koloně navíc na 12. kilometru bourali ještě dva osobáky a hodně plní jsou taky příjezdy do Prahy po D5 a D7. Na jižní Moravě je silný provoz na D1 před Brnem cestou z Prahy od Vyškova a ucpávat se začíná taky příjezd do Brna po Bratislavský. No a nehoda osobáku s dodávkou brzdí provoz taky na trase z Jičína do Mladý Boleslavy. Informace vyčerpány, jdeme na song Fight Like a Girl, který mají na svědomí kdo jiný než Evanescence a K-Play.
2: 13. album Dua The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskočtější ze všech skotských kapel. A zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do Zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rockzone.

0: nebylo, psal se rok 1986 a kapela Europe pustila do světa album, který se jmenovalo The Final Countdown, stejně tak jako jejich pravděpodobně úplně největší hit. No a na tomhle albu se kromě něj ale objevila i skladba Cherokee. No a mimochodem celý tohle album od začátku až do konce zahrajou taky v Ostravě 21. listopadu, kde vystoupí v Mustang Aréně, tak se na to kurňa těšte.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na informace z dopravy se asi těšit tak úplně nedá, protože nebývají zrovna optimistické, ale věnovat se jim musíme, protože ráno všichni spěcháte do práce, tak se pojďme podívat, kde máme komplikace v Praze. Ahoj Kubo, jak to vidíš?
2: Ahoj Zuzi, hezké ráno. V Praze komplikuje průjezd z Úženina k Belské u Letňan. Kolony se táhnou z Hloubětina a od Satelic. Po pojíždět budete mezi Černým mostem kolem Běchovic a Štěrboholy. Liberecká do centra po pojíždí od Letňan. Pokud pojedete na Smíchov od jižní spojky, zdržíte se v 6-kilometrové koloně od Krče a bouralo se na Bělocerkevské ulici před Vršovickou u Edenu na cestě od Žilivského. Tvoří se tam kratší kolona. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, opět velký díky. Nová nehoda překáží na trase z Mělníka do Slaného. Za Velvary se srazily dva kamiony a stojí se v obou směrech a víc než 2-kilometrová kolona je taky na příjezdech do Pardubic, a to s Chrudimi a taky z Kutné Hory. Tolik informace z dopravy, za chviličku už My Chemical Romance a Welcome to the Black Parade.
1: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerieharfa.cz.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Usnula?
9: Asi jo.
8: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
9: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
8: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
10: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
11: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
12: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus desítka půl litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
13: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
14: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: dobře, ale bez oddechu jsme se dostali až k 8 hodině raní, a to společně s kapelou Rammstein a jejich songem Zeman. Máme čtvrtek 15. října. Všechno nejlepší samozřejmě všem Terezám, Terezím a Aurélím. No a všechno nejlepší všem těm, kteří si dneska chtějí trochu vyhodit z kopítka a večer zaběhnout na nějaký koncert. Je toho víc než dost. Podívejte se na www.rockzone.cz do sekce Club Life nebo na naše sociální sítě a můžete vybírat do Aleluja. Za mě vyražte třeba v Praze do Cross klubu, kde dneska vystupuje Záviš, anebo to zkuste v Plzni v Šeříkovce, kde zahraje kapela Harley. Jak jsem řekla, další naše tipy na našich webovkách. Anč to, a protože nás prostě tlačí čas, musíme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Na víkend se nebe zatáhne, Američani chtějí oživit Blbouna Nejapného a na fotbalisty Viktorky Plzeň čekají ostrý Maďaři. Zítra nás čeká na výsost jasný a teplý den. Teploty vystoupají až k 18 stupňům a bude jasno a modro. Ovšem o víkendu se v Česku obloha zatáhne a místy taky zaprší. V sobotu ještě můžete čekat něco kolem 17 stupňů. V neděli bude ale podstatně chladněji. Maximálku čekáme kolem 14 stupňů. V noci se navíc můžou objevit, pozor na to, přízemní mrazíky. V pondělí pak očekávají meteorologové zase vyjasnění a taky mírné oteplení. Ani stará dobrá pekařina už naše mladé netáhne. V Česku tak začínají tragicky chybět pekaři. Ročně absolvuje jejich obor kolem 200 studentů. Aby ale řemeslo nezaniklo, jejich potřeba o 800 víc. Svaz pekařů a cukrářů proto spouští novou kampaň s názvem A co když? Jeho marketingová manažerka Gabriela Lokšenová prozradila, co je její náplní.
2: Plánujeme Instagramy, YouTube, pro příklad natočíme video s pekařem, který tam třeba pracuje 50 let, řekne nám, jak se k té pozici staví, co ho motivovalo. Kontrast vlastně bude rozhovor se studentem, který právě začal. Chceme tam opravdu udělat osvětu v tom, že ta kariéra je opravdu jako bohatá.
0: Cílem kampaně je také vyvrátit mýtus o tom, že vystudovaní pekaři vstávají brzy ráno a pracují za málo peněz. Blboun Nejapný se možná zase vrátí mezi nás. Americká firma Colossal Biosciences se ho totiž snaží oživit. Dronte mauricijský, kterému se právě Blboun Nejapný říká, vyhnul v 17. století, ale s tím se zmíněná společnost nehodlá smířit. Za pomoci umělé inteligence mapuje genom tohoto ptáka s tím, že by posléze upravila DNA holuba nikobarského a přivedla tohoto oproti ostatním sympatického blbouna zpátky.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalisté Plzně musí zvládnout velkou věc. Viktorku čeká druhý zápas letošní Evropské ligy, při kterém nastoupí v 9 večer v Budapešti proti Ferencvároši. Svěřenci trenéra Radoslava Kováče přitom nejdou do neznáma. Týmy se v pohárech utkají třetí sezónu po sobě. Asistent trenéra Viktorie David Mikula doufá, že dlouhá reprezentační pauza Plzni pomohla.
3: Vzhledem k tomu, že ten první zápas v tom domácím prostředí nám, jako dá se říct, vůbec nevyšel, tak chceme ukázat, že jsme schopni v té Evropě doručit nějaký výsledek a hlavně podat výkon tak, aby ty body jsme přivezli.
0: Evropské poháry dneska čekají i další dva české kluby. Sparta v evropské lize hostí od 6:45 norský Lillestrøm a Jablonec v lize konferenční hraje od 9 večer v německém Freiburgu. Led Zeppelin jsou zase in. Kapela svým klasickým hitem Stairway to Heaven doprovází první trailer k filmu Greta Gerwig Narnie, čarodějův synovec. Režisérka se kvůli tomu, aby získala svolení použít tuhle pecku, osobně setkala s Robertem Plantem a Jimmym Pagem a nakonec se jí všechno povedlo. V hlavních rolích snímku se představí Emma McKeová jako bílá čarodějnice, Daniel Craig jako čaroděj, no a Meryl Streep propůjčila z Aslanovy premiéra je naplánovaná na únor příštího roku. Pojďme ještě na dnešní počasí, o tom jsme ještě pořádně nemluvili. Čekejte polojasno až oblačno a teploty do 17 stupňů. Zásadní informace máme za sebou, musíme se ale ještě podívat na silnice na Strakonicku v Bavorově. Máme hlášenou nehodu v Havlasově ulici u křižovatky s Kostelní, tam si dejte pozor. Na Pražském okruhu na 19. kilometru ve směru od letiště v místě dopravního omezení počítejte s velkým zdržením, kolona se tvoří už od Zličína a od 5. kilometru dálnice D5 a v Kolíně na křižovatce Jaselská Legerova zasahují záchranáři a policie u nehody dvou osobáků, i tam se zdržíte. My jedeme do plných Red Hot Chili Peppers hned teď na Radio Rock Zone The Secretion Smile. Dobrý ráno.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Iggy Pop, to je velký frajer, který vypadá už roky úplně stejně, což mu za mladá jako dost škodilo, ale teď, když mu táhne na 80, tak je to vlastně obrovský kompliment. A mnohem větším komplimentem je samozřejmě taky fakt, že jeho pecky jsou prostě nesmrtelný, hrajou se pořád a hrajou se s chutí, to můžu potvrdit, protože já jsem vám opravdu velice ráda narvala do uší teď tohletu pecku, která se jmenuje Passenger a která nám pomalu doznívá.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: O toho příjemného pojďme tudíž k užitečnému. Podíváme se na silnice, začneme v Praze a tam situaci sleduje Kuba, to už velmi dobře víte, a Kuba ví, co je tam novýho. Ahoj, Kubo.
2: Ahoj, Zuzí, pěkné ráno. V Praze v Letěnech na Tupolevově ulici na kruhovém objezdu u Veselské bourali dva osobáky. Očekávejte tam komplikace a zdržení. Jsou ucpaná v Praze i tradiční místa, například Novopatská a Kbelská do Letňan, Liberecká a Poltavská do Blanky, dále na východ Prahy mezi D10 a Štěrboholy a cesta na Smíchov popojíždí od Krče od jižní spojky. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkujeme, jdeme dál. Bouralo se taky na trase z Mělníka do Slaného. Za Velvary se srazily dva kamiony a kolony se táhnou v tuhle chvíli z obou směrů, počítejte s tím. No a další nehody potkáte na trase z Červený Vody do Šumperka u odbočky na Lanškroun nebo na silnici 16 z Jičína do Mladý Boleslavy u Židněvsi. Co potkáte určitě ve vysílání Rádia Rock Zone, to jsou U2 a jejich Street of Dreams už za chvíli.
1: Rádio Rock Zone. Hledáš autodíly? S Allegro je to brnkačka. Stačí zadat VIN-kód a náš vyhledávač ti ukáže součástky, pneumatiky i disky přesně pro tvoje auto. Porovnej nabídky a vyber si tu nejvýhodnější. Když autodíly, tak Allegro.
3: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
4: Jasně, a já budu britská královna.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
4: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
3: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
4: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
3: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
5: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
6: Pomáháme s Europlasmou.
7: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
8: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
9: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz, váš průvodce světem. Letuška.cz, víc než jen letenka.
10: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na Rádiu.

0: pohodička, pohodička, tak jsme si doskákali s Flogging Molly až do 7:30, máme čtvrtek 15. října, tohle byla This Road of Mine a když už jsme se na tu cestu vydali, tak na ní taky zůstaneme, protože naše cestování má jasná pravidla a tím jedním z daných věcí je samozřejmě to, že o 7:30 je tady rychlej přehled zpráv, tak to nezdržujme, nechme je to doříct a jdeme na to.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: No a je to tady dobrý ráno, nafta v Česku může v příštích týdnech dál zdražovat. Mezinárodní agentura pro energii varuje, že světový trh zůstane napjatý až do poloviny příštího roku. Pro dnešek je její maximální cena stanovená na 48 korun a 63 halířů za litr. Novým předsedou sněmovní komise pro kontrolu činnosti BISKY se stal Vojtěch Krňanský za Motoristy. V čele komise nahradil Roberta Králíčka z ANO, který rezignoval v září. Do užšího výběru filmů nominovaných na Evropské filmové ceny se dostal snímek slovenského režiséra Ivana Ostrochovského Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ceny se budou předávat v lednu v Aténách. A ještě ze sportu, Karolína Muchová ve Wuhanu končí. Česká tenistka se do čtvrtfinále turnaje v Číně nedostala. Ve třetím kole prohrála s ruskou Dianou Schneiderovou 5-7 a 3-6. Takhle smutně jsme to zakončili. Vesele budeme pokračovat. Za chvíli jsou tady Jaři a Špinavej Job.

0: 38, já jsem si vždycky myslela, že Kaiser Chiefs jsou jako tisíc let stará kapela, že si to hrajeme jako pěkný retro a hele, všichni modří už samozřejmě vědí, že je to kapela mladá, nadějná, úspěšná i ambiciozní, nicméně i přesto tahle ta pecka, která se jmenuje Ruby, oslaví příští rok 20 let svojí existence, což není málo, ale v mým věku platí i, že to vůbec není moc.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Moc se toho samozřejmě děje v dopravě, i když 8.40 začíná nám to pomalinku opadávat, nicméně v Praze to rozhodně neplatí. Tam si postojíte pořád ještě v Novopatský, jak Belský, tak i v Liberecký a Povltavský a ucpaný je v obou směrech i Pražský okruh. 6-kilometrová kolona je na příjezdu do Prahy po plzeňské dálnici D5 a 3-kilometrová řada stojí pro změnu na D4 u Jíloviště ve směru do Prahy.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Pojďme se raději podívat na počasí. Tak dneska a zítra je to velice příjemná předpověď. Čeká nás jasná a modrá obloha a velice příjemný teploty do 17 stupňů. Na víkend se nám to bohužel trochu zatáhne. V sobotu by měly teploty ještě vystoupat na plus 17, ale počítejte místy s nějakým tím deštěm nebo přehánkami. A co se týče neděle, tam přijde ochlazení, teploty spadnou maximálně na 14 a zase bude zataženo. Tak to slyšíte ještě, že máme ty Nickelback, ty nás vždycky povzbudějí.
1: Radio Rock Zone.
2: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Jean P. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
3: 13. album Dua The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskotštější ze všech skotských kapel. A zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do Zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: myslím, že každý, kdo se sem tam občas vyskytne v nějaký tý dopravní komplikaci nebo zácpy nebo koloně, tak by chtěl vzít nohy, kola, volant, všechno na ramena a utéct, stejně jako kapela Bon Jovi v jejich hitu, který právě teď doznívá na rádiu Rock Zone Runaway. Nicméně na silnicích to takhle jednoduše nefunguje. Tak se pojďme hned teď v 8:48 podívat, kde vás to ucpe.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ahoj Kubo, co máš v Praze?
2: Ahoj Zuzi, pěkné ráno. Na příjezdu do Prahy po D7 před sjezdem na Kněževec na 3. kilometru od Chomutova došlo k nehodě. Kolona má přes 2 kilometry. V protisměru se ucpává cesta před sjezdem na letiště. Na dálnici D11 na 0. kilometru na příjezdu do Prahy od Hradce Králové došlo k nehodě osobáku a motorkáře. Očekávejte silný provoz od 4. kilometru. V Praze na ulici Klibuši před odbočku na Vídeňskou na cestě od Kunratic bourala dvě osobní auta. A také dva osobáky stojí po nehodě v Letněnech na Tupulovové ulici na kruhovém objezdu s Veselskou. Z Global Assistance Kuba.
0: Kubi, opět velký díky a pojďme se podívat ještě dál na D1, 2-kilometrová kolona u Jihlavy směrem do Brna, a to kvůli zúžení. Práce silničářů brzdí provoz taky na trase z Tábora do Benešova, konkrétně před Miličínem, a srážka dvou kamionů pořád překáží na silnici 16 z Mělníka do Slaného u Velvar, stojí se v obou směrech. Tolik aktuální informace z dopravy, za chviličku už další čerstvý zprávy, ale do té doby ještě třeba Fate No More nebo Linkini.
1: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerie Harfa.cz.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
7: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
11: S Rock Zonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
12: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Krátce před 9 hodinou raní jsme si dali výlet do mýho mládí. To byly Faith No More, A Last Cup of Sorrow. My pomalu pokračujeme v našem dnešním čtvrtečním vysílání a jelikož zase slyšíte mě, tak je patrné, že spolu ještě strávíme nejen to ráno, ale i čas dopoledne. Nicméně nemějte vůbec žádný strachy, protože odposlech Toma Frödeho se dneska samozřejmě koná, ne že ne. Tomáš dorazí, aby si udělal svůj zajímavý rozhovor. No a dneska to bude konkrétně z částí plzeňské kapely, jejíž jméno mi teď vypadlo z hlavy, teda, ale to jsem opravdu jako Severals, plzeňská kapely Severals, hráli jsme si ji tady zhruba tak před hodinkou, je to taková metalcoreová partička, no a přijdou sem zpěvák Dominik Fencl a taky basák Ondřej Dobrý. Tomáš s nima bude řešit nejen jejich nedávno vydané album, ale určitě se dostane i na křest tohoto alba, který je zatím naplánovaný na únor příštího roku do pražského kluba Futurum a jistě se dozvíte i spoustu zajímavého, kdybyste měli nějaký nápad, na co se zeptat, nebo by vás něco extrémně zajímalo, tak samozřejmě napište na studio@rockzone.cz. Do předmětu dejte velký odposlech a Tomáš váš dotaz s chutí položí. To za něj rozhodně můžu slíbit. Za mě vám slibuju, že za chviličku si dáme čerstvou nálož informací, ale ještě předtím vás pozvu na nějaký ten koncert, který se koná dneska v Brně. Můžete vyrazit v kulturním centru Semilaso na další mojí oblíbenou kapelu, ta se jmenuje Krausberry a určitě to tam pořádně rozjedou. No a kdybyste chtěli spíš zůstat tady u nás v Metropoli v Praze, tak v paláci Akropolis dneska hrajou Hematom a taky Mean Messiah. Další naše tipy najdete jako vždycky na našich webovkách v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: V Praze začíná další festival Signál. Basketbalistky USK Praha získaly cenný skalp a dneska vychází nové album Škvorů. Signál Festival je zpátky. Dneska začíná v Praze už jeho 14. ročník. Jehož tématem je Dream On, sny a vize. Potrvá až do neděle a nabídne videomapping, laserovou projekci nebo světelné instalace. Návštěvníci si je můžou prohlídnout na dvou trasách, jako vždycky v centru metropole a poprvé taky v Dejvicích. Nebe se rozsvítí každý den v 7 večer a zářit bude až do půlnoci. Domažlicko má svou velkou raritu. Pastevci rodiny Františka Grösla z Českého svazu ochránců přírody Libosváry tam udržují cenná bezlesí v českém lese. Pomáhá jim v tom stádo zhruba 250 jaků a potom taky ovcí a koz. V čem je to pro krajinu zásadní, řekl ředitel správy chráněné krajinné oblasti Tomáš Peker.
2: To, že krajina českého lesa byla po staletí formována lidskou činností a vlastně odsunem původního obyvatelstva, vznikem železné opony a následně vyhlášením chráněné krajinné oblasti, už se do té oblasti lidi nikdy nevrátili, ale pro tu krajinu je stěžejní, aby vlastně nějakým způsobem ta činnost, která tam dlouhodobě probíhala, pokračovala.
0: Grösl, který už sepsal troje pastevcovy zápisky, je v oblasti jediný, kdo se pastevectvím snaží zachovat na Domažlicku a Tachovsku víc než 10 přírodně jedinečných lokalit. Umělá inteligence bude učit ptáky zpívat. Vědci tak aspoň chtějí znovu naučit ohrožené druhy ptáků melodie, které v jejich populacích postupně zanikají. Navazují tak na pokus, který dělali v argentinském Buenos Aires. Při něm se podařilo obnovit jednu ze skoro zapomenutých písní Strnadce raního. Podle expertů by se to mohlo povést i v případě jiných opeřenců.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Basketbalistky USK Praha zazářily v úvodním zápase Evropské ligy, porazili doma francouzské Bourges jednoznačně 76-55. Pomohla k tomu 21 body i Briana Fraserová. Trenér Martin Bašta byl samozřejmě spokojený.
3: Nervozita byla ten otevírací zápas ještě proti Bourges, kdy jsme věděli, že ten minulý rok tady doma se nám to úplně nepovedlo a dostali jsme tady výplach asi o 30. Tak velký respekt soupeři, protože jsme věděli, co umí a o to jsme šťastnější, že to dopadlo takovýmhle rozdílem.
0: Další zápas čeká naše holky příští středu na palubovce polského Lublinu. A je to tady. Právě dneska vychází nové album Škvoru. Jmenuje se Na hraně a koupit si ho můžete na CDčku, LPčku digitálně a taky jako exkluzivní limitovaný box set čítající vinyl ve speciální barevné úpravě, CDčko podepsanou fotografii, plagát a řadu dalších sběratelských artefaktů. Nové album kapela představí samozřejmě taky naživo, a to na jaře 2027 na svém kapacitně dosud největším turné. To vypukne 2. dubna ve Zvolenu a dalšími 4 koncerty bude pokračovat na Slovensku. No a česká část Na hraně tour pak bude od 17. dubna do 28. května a kapela s ní objede 8 měst: Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, České Budějovice, Prahu, Pardubice a Ostravu. Pojďme ještě rychle na počasí. Dneska počítejte s polojasnou nebo oblačnou oblohou a teplotami do 17 stupňů.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a než tam vtrhnu zase další muzikou, tak se podíváme, co se děje na silnicích v Praze na východní spojce. Si dejte pozor před odbočkou na D11 směrem k jižní spojce. Máme tam hlášenou havárku 2 osobních aut, který blokují po nehodě jeden pruh. Počítejte tedy se zdržením a silným provozem. Na D8 na 45. kilometru směrem na Prahu havarovalo osobní auto a projíždí se tam velmi pomalu. No a v Hradci Králové na Gočárově třídě narazilo nákladní auto do viaduktu a poškodilo troleje, projedete jenom jedním jízdním pruhem, počítejte, že se zdržíte. Počítejte taky s AC/DC a s Aerosmith. Hezký dopoledne.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Spousta muzikantů tvrdí, že je k hudbě přitáhnul Elvis Presley tím, co uměl, jak zpíval, jak vystupoval. Ale Tom Petty u tohoto opravdu platí stoprocentně, protože Tom Petty muziku původně dělat nechtěl, ale když mu bylo 11 let, tak na Floridě shodou okolností Elvise Presleyho skutečně potkal. Dokonce ho viděl vystupovat, no a bylo rozhodnuto, všechny ostatní koníčky hodil za hlavu a začal zpívat.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A to bylo samozřejmě jenom dobře pro nás. Mimochodem, příští rok si připomeneme už 10 smutných let od chvíle, kdy nás Tom Petty opustil. Jeho muzika ale naštěstí zůstává. 9 hodin, 19 minut. Jdeme na silnice, co je novýho v Praze, Kubí.
2: Ahoj Zuzko, pěkné ráno. Stále očekávejte problémy na hlavních tazích v Praze po ranní špičce. Zdržíte se například na Kbelské a také proto i na Novopaské od D10. Na vině je dopravní omezení u Letňan. Zdržíte se okolo 10 až 15 minut na Liberecké do centra. Ucpaný je Žižkov, konkrétně převážně křižovatka Želivského a Hartikovy ulice. A popojíždí se také na jižní spojce před Barandovským mostem a zdržíte se v koloně na 5. května a Nuselské mostě od Pangráce. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubí, děkujem, zdržení očekávejte taky na D4 na 44. kilometru směrem na Strakonice, kde se stala nehoda. A další havárku, tentokrát nákladního auta, máme hlášenou z Ostravy Přívozu. Stala se v Palackýho ulici a blokuje po nehodě jeden jízdní pruh.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: No a ještě se podíváme, jak to bude dneska vypadat s počasím, tak v tuhle chvíli převážně oblačno, sem tam občas i nějaký to polojasno a přesně tak by to mělo vypadat i celý dnešní den. A co se týče teplot, ty dneska vystoupají až na 17 stupňů, takže babí léto pokračuje.
1: Radio Rock Zone.
3: Himmler, Gottdonner, Vetter, Kruzeis, Element.
4: Poslední červencový víkend patří už tradičně legendární Benátské Symposium. Využijte nejvýhodnější ceny a pořiďte si celofestivalové vstupenky do konce října. Už teď se můžete těšit na pecky od kapel Divokej Bill, Olympic, Tublatanka, Jelen, Krucipis, Doga, Trautenberg, Janek Ledecký a Band, Doktor PP a spoustu dalších men, která otajníme už brzy. Kupte si lístky včas na www.benacka.cz. Benácká s impulzem, pojďte se bavit.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
8: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
10: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
11: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
12: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
13: Tak abyste ho nepromeškali.
12: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
13: Garanci kvality i výhodného financování.
12: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
15: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Tak jsme zabředli do starších, ale českých luhů a hájů. Tohle byla kapela Lucia, samozřejmě jejich velmi povedaná záležitost s názvem Oheň. Máme přesně 9:30 a jdeme se podívat na silnice.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: A nebo víte co, ještě si dáme Evanescence a potom vám to teprve všechno řeknu.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak, konečně jsem pro vás sbírala všechny ty důležité informace ze silnic, tak se na to pojďme podívat. V Praze na východní spojce před odbočkou na D11 směrem k jižní spojce pořád ještě řeší nehodu dvou osobních aut, blokují po ní jeden pruh, takže počítejte s velmi silným provozem a zdržením. A špatný je to taky ve Strakonické ulici na úrovni Císařského ostrova směrem na Smíchov, kde stojí v jízdním pruhu dvě osobní auta po nehodě, takže i tam se určitě zdržíte. Ve Frýdku Místku na křižovatce ulic Ostravská a hlavní třída blokuje provoz taky nehoda dvou osobáků a před nájezdem na D4 u Milína směrem od Příbramy vyšetřuje policie nehodu dvou dodávek. Počítejte i

0: Tam, že se zdržíte.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Pojďme ale za něčím příjemnější. Třeba za tím, čím se můžete bavit, tak připomínám, že dneska startuje v Praze za prvé festival Signál. To znamená, že krásný světelný záležitosti se zase budou objevovat po večerech na pražské obloze, a to až do neděle. No a startuje taky Das Film Fest, tedy festival německy mluvených filmů, který začíná taktéž v naší metropoli a posléze se bude přesunovat do dalších měst, jako do Brna, Olomouce nebo Ústí nad Labem. To taky můžete rozhodně vyzkoušet. No a pak samozřejmě jsou tady nějaké koncerty, které byste si nemuseli nechat ujít, kdybyste teda rozhodně nechtěli. Tak například v Praze na Cargo Gallery dneska vystoupí Timudej, v Café v lese se sejdou Declan Welsh a Decadent West a taky Theo Black. V Plzni v Šeříkovce hrajou Harley, ne v Harley Šeříkovka, to by nešlo. No a v Olomouci v Jazz Tibet klubu můžete zase narazit na muchu zdaleka. To není, co se koncertu týče, všechno, protože čtvrtek a děje se toho opravdu hodně, tak hoďte oko na naše webovky a na naše sociální sítě a budete moudřejší. My si dáme Ozzyho.
1: Radio Rock Zone.
2: Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean T., Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
3: 13. album Dua The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskočtější ze všech skotských kapel. A zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Ve 9:45 nám pomalu, ale jistě doznívají na rádiu Rock Zone Iron Maiden a jejich velmi zdařilá záležitost z roku 1984 Aces High, která byla mimochodem inspirovaná druhou světovou válkou, protože basák Steve Harris, který napsal text k téhletý záležitosti, chtěl popsat pocity pilota britského Spitfireu právě během bojů, tak o tom to je.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A teď se pojďme podívat, o čem to je v dopravě. Tak bacha na dálnici D8 na 68,5 kilometru směrem od Drážďan na Prahu, kde srazilo osobní auto Zvěř, takže tam určitě mírně zabrzdíte. Před nájezdem na D4 u Milína směrem od Příbramy vyšetřuje policie nehodu dvou dodávek, tam se určitě zdržíte ještě mnohem víc, a v Brně v okružní ulici směrem z centra za křižovatkou se třídou generála Píky se srazilo pro změnu osobní auto s nákladňákem, i tam vás čekají mírné komplikace.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: S počasím to naštěstí vůbec komplikovaný není. Dneska počítejte s polojasnou nebo oblačnou oblohou a teplotami do 17 stupňů. Zítra se ještě vyjasní a mohli bychom se ohřát až na 18 místě, dokonce i 19 stupních. No ale co se týče víkendu, tak tam se nebe zatáhne, sem tam občas i zaprší. V sobotu bude ještě kolem 17, ale v neděli počítejte maximálně se 14.
1: Rádio Rock Zone. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
3: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
10: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin.

0: got your emails, yeah. Delete, delete, you might as well.
1: Kdo by neznal kapelu Hives a jejich Rigor Mortis Radio, což je přesně tahle záležitost, která nás dovedla k 10. hodině dopolední. Já vám samozřejmě přeju, ať se vám krásně pracuje, vstává, pokud máte to štěstí a teprve vstáváte, ať se vám prostě dobře žije. Máme čtvrtek 15. října a svátek má Tereza, je taky svaté Terezie. No a jak se říká, po svaté Tereze mráz po střechách leze, tak to je věc, která rozhodně platit bude, protože už o víkendu nás čekají první přízemní mrazíky. Takovouhle pěknost jsem si pro vás připravila, jak to bude s počasím vypadat dneska, případně taky zítra, to si samozřejmě řekneme na konci zpráv. Abyste zapomněli na ty mrazy, tak vám řeknu, kde to můžete dneska pěkně rozžhavit. Například v Praze v Malostranské besedě dneska vystupují My New Band Believe a taky Jasper Levelin, tam si určitě zahřejete, jen co budete koukat. No a v Brně, v kulturním centru Semilaso, tam pro změnu zahraje moje oblíbená kapela Rausberry. Já tu mám daleko, ale vy mě určitě velice kvalitně zastoupíte. Tak na další koncerty se samozřejmě mrkněte na naše webovky do sekce Club Life, anebo na naše sociální sítě, je toho hodně. Určitě budete mít z čeho vybírat, my už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Zemědělci můžou žádat o další peníze. V Pákistánu se zřítila střecha školy a hokejové Vítkovice opouštějí lidi. Zemědělci můžou zase dostat podporu. Ode dneška přijímá státní zemědělský intervenční fond žádosti o mimořádné příspěvky za dopady krize na Blízkém východě. Farmáři si skrze něj rozdělí 264 milionů korun z evropské rezervy, no a další peníze pak doplní Česko z národních zdrojů. Kompenzace jim má pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a na další věci, bez kterých se neobejdou. Úřad bude žádosti přijímat do 31. října, no a podporu zemědělci uvidí nejpozději do 28. února příštího roku. Karlovarské letiště bude už brzy jiné. Hejtmanství finišuje s jeho převodem na stát. Obě strany teď společně jenom dolaďují dohodu. Její definitivní podoba musí být jasně daná do pátku, protože kraj chce o smlouvě podle našeho zpravodaje Dušana Valenty hlasovat už příští týden.
3: Stát má získat bezplatně nejen karlovarské letiště, ale i vybavení. Na oplátku zvětší přistávací dráhu a ponechá běžný provoz. O letiště se budou starat vojáci. Partnerem Karlovarského kraje při podpisu smlouvy je proto Ministerstvo obrany. Od nového roku má všechno ve Varech zajišťovat státní firma Letecké opravny Malešice.
1: Obrovská tragédie se odehrála v Pákistánu. Ve městě Pešavar se tam zřítila střecha školy. Při neštěstí zemřelo nejméně 27 lidí, z toho většina byla samozřejmě dětí, a to mladších 13 let. Dalších zhruba 40 lidí je zraněných, někteří jsou pravděpodobně v kritickém stavu. Situaci sledujeme a budeme vám přinášet podrobnosti.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejové Vítkovice se trápí a přicházejí o lidi. Předposlední tým hokejové extraligy teď opouští předsezónní posila Filip Krivošík. Slovenský útočník, který přišel do týmu z Košic, se moc neosvědčil. V 8 utkáních si připsal jenom jednu asistenci a v poslední době se dokonce dostal na samotnou hranu sestavy. Vedení klubu se s ním proto domluvilo na ukončení spolupráce. Vítkovice prohráli poslední 4 zápasy a jsou 2 body před poslední Olomoucí, oproti které mají ale jedno utkání k dobru. Dnešní moje pozvánka do kina se týká nového českého snímku Virbel. David Švehlík se v něm zabydlí v polorozpadlém domě v Českém středohoří, aby tam našel svůj nový životní směr. Jenže trochu mu to zamotá Judit Pecháček a další lidi. Víc už o tom řekne Saša Ptáčková.
4: Martin zdědí chátrající dům v Českém středohoří a odchází z města hledat nový směr.
5: Myslel jsem, že jsi skopřák. Zem jinak nikdo nejezdí.
4: Jeho klid naruší příchod tajemné Agnes a krajina, která začne odhalovat svá dávná tajemství.
5: Myslel jsem, že je mrtvá, když jsem ji našel.
6: Jestli chcete pomoct, dejte mi ty plány.
4: Martin musí obnovit ztracenou paměť místa, aby zachránil Agnes, zem i sám sebe.
5: Pomůž mi vrátit ty suchy.
1: A pojďme ještě honem rychle na počasí. Dneska čekáme polojasno až oblačno a teploty do 17. A pokud vás zajímá i zítřek, tak pak bude jasno a teploty můžou místy pozor vystoupit až na plus 19 stupňů. Začala jsem pesimisticky, skončila optimisticky, to znamená, že vám můžu zase do uší navalit nějakou tu pěknou rockovou muziku. Čekají nás Five Finger Death Punch, taky Alanis Morissette, ale jako první hned teď Sum 41 a Underclass Hero. Dobrý dopoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Chcete-li mít klasický okénko na Radio Rock Zone, tak ho nemůžete naplnit ničím klasičtějším než Pink Floyd a jejich skladbou Hey You z jejich ikonického alba The Wall, které vyšlo v roce 1979.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na dopravě nic ikonického není, přesto se jí musíme věnovat i v 10 hodin a bezmála 20 minut. Podíváme se nejdřív do Prahy, kde situaci sleduje pořád ještě Kuba. Ahoj Kubí.
2: Ahoj Zuzí, hezké dopoledne. V Praze ve Strakonické ulici na úrovni Císařského ostrova na cestě na Smíchov stojí v jízdním pruhu dvě osobní auta po nehodě. Očekávejte tam kratší kolonu. Stále se místy popojíždí na cestě od Černého mostu přes Novopatskou a Kbelskou ulici k nájezdu na Letňany. Je tam kvůli zúžení zavřený jeden jízdní pruh, probíhají tam opravy. A popojíždí se také přes křižovatku na Jarově, na spojovací ulici ve směru na Libeň. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkujeme. Pozor taky na Praze západ ve Všenorech, a to konkrétně v ulici u silnice, kde bouralo osobní auto a přibržděje se tam. V Olomouci v Týnecké ulici na Kruháči s Keplerovou se srazilo osobní auto s nákladňákem, i tam počítejte s omezením. A to platí taky na Semilsku na výjezdu z Bradlecké Lhoty na Lomnici nad Popelkou, kde srazilo osobní auto psa.
1: Radio Rock Zone.
3: Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. S aplikací Clubcard ušetříte v průměru 5279 korun ročně. Využijte výhodné Clubcard ceny, peněžní poukázky, kupóny a zajímavé soutěže. Více na itesco.cz. Tesco, počítejte s námi.
4: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
5: To je ale zima. Jdu ven.
4: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
8: Pomáháme s Europlazmou.
9: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
10: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
11: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
12: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarita. Karín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 20. října. Kaufland.
13: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.
0: 10.22, tohle už je obrovská parádička, kterou má na svědomí Imodium v čele s Tomášem Fredem a taky Vojtáno. Je to novinka z brusu čerstvá, kterou do vás teď navalím, a jmenuje se All Inclusive, stejně jako turné, které začne příští rok.

0: Jo, koncerty kapely Cranberries, to byl vždycky velký zážitek, který jste dlouho nemohli dostat z hlavy. My, co jsme na ně v Irsku chodili stejně často jako ke stánku na pivo a párek, bychom o tom mohli povídat. No a teď o tom můžete povídat i vy, protože jsme si Cranberries nabídli v jejich živém záznamu z koncertu. No a tohle to přesně je hitovka, která se jmenuje Dreams a která je jednou z těch nejslavnějších záležitostí, který kdy kapela vydala.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: S dopravou to zas až tak slavný není. Na Pražském okruhu si dejte pozor před sjezdem na Zličín na 24. kilometru směrem k D1. Bouchli tam do sebe osobák s nákladňákem a blokují po nehodě pravý pruh. Kolona má v tuhle chvíli asi půl kilometru, pravděpodobně bude narůstat. No a velký špatný je to i na Českolipsku na příjezdu do Zákup směrem od Nového Boru, kde havarovali dva osobáci a místo projedete jenom jedním jízdním pruhem. Chviličku Eventasia a Tommy Kervik, The Witch.
1: Radio Rock Zone.
2: Ahoj, rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean P. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
3: 13. album Dua The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskočtější ze všech skotských kapel. A zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do Zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: naprosto příjemný hlas, naprosto příjemného chlapíka, to je Bryan Adams a jeho hit jménem Somebody doznívá nám na Radio Rock Zone krátce před 10:45. No a já v tuhle chvíli nemůžu nepřipomenout, že právě Bryan Adams se míří zase zpátky do České republiky, vystoupí konkrétně 13. prosince letošního roku v pražský O2 aréně v rámci svého turné Roll with the Punches. A jak tady koukám na ty internety, ještě vám nějaký poslední lupeny zbývají, tak se snažte.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Dopravy se naštěstí už zas tak moc nesnažíte, takže těch ťukanců nemám tolik, nicméně nějaký by se našli. V Plzni, v Masarykově ulici, se například srazili dva osobáci a místo je průjezdný jenom jedním jízdním pruhem a aby toho nebylo málo, tak zrovna tam v obchodní ulici u kruhového objezdu s Domažlickou máme hlášenou další havárku, a to osobáku s nákladňákem, i tam se tedy zdržíte. A bacha taky na trase z Teplic na Děčín u Přestanova, kde blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Máme 10:45, blíží se nám další zprávy, ale do té doby ještě samozřejmě taky další muzika, třeba Oasis nebo Nickelback.
1: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže?
5: Máme je v Tui.
4: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
5: Máme je v Tui.
4: Malorka a její Tyrkysové moře?
5: Máme je v Tui.
4: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
5: Máme ho v Tui.
4: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
5: Máme v Tui.
4: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
8: Kdo spoří, má za 3? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
11: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone.

0: Tak já doufám, že pro vás konec téhle naší společný další vysílací hodiny nemá tak hořký konec, jako pro kapelu Placebo. To byl Bitter End na rádiu Robson krátce před 11. hodinou. Oni Placebo vůbec mají takový černý pohled na svět, ale světe div se, docela veselé se to poslouchá, což jsme si mohli ověřit i právě teď. Než se vrhneme na další čerstvý informace, tak bych vás chtěla uklidnit, pokud už teď propadáte panice, že nebude odposlech Tomáše Frödeho, tak nebojte, Tomáš dorazí, bude odposlech a budou i hosté. Dneska od 1 hodiny popolední se konkrétně bude jednat o členy metalcoreové kapely z Plzně, ta se jmenuje Severals. No a sem k nám do studia za Tomášem dorazí konkrétně zpěvák Dominik Fencl a taky basák Ondřej Dobrý. Spousta věcí se tam bude řešit. Nový album, který vyšlo nedávno, určitě taky křest toho alba, který je naplánovaný v tuhle chvíli na únor příštího roku. No a pokud i vy máte nějaký dotaz, kterým byste chtěli obohatit diskuzi, tak neváhejte a pište Tomášovi na studio@rockzone.cz. Do předmětu uveďte velký odposlech. No a on už si to vyloví a samozřejmě za vás otázku položí. Tolik jenom takový pouták na dnešní 1 hodinu popolední. No a co se týče koncertů, na to už nemáme čas, tak se mrkněte na naše webovky a na naše sociální sítě, protože my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Chřipka ještě otálí na německých nádražích, už není alkohol a od Nightwish odchází zpěvačka. Chřipka už si na nás brousí svoje bacily. Respiračních onemocnění den ode dne přibývá a lepší to asi jenom tak nebude. Zatím je ale způsobují hlavně rinoviry, přičemž nejvíc pacientů je mezi dětmi a mládeží. Podobná situace je i na sousedním Slovensku, kde už museli na několika školách a školkách přerušit vyučování. V Česku je to zatím lepší, ale je potřeba být ve střehu. Samotná chřipková epidemie by se mohla podle odborníků dostavit někdy na konci roku. Ani stará dobrá pekařina už naše mladý netáhne. V Česku tak začínají tragicky chybět pekaři. Ročně absolvuje jejich obor kolem 200 studentů, aby ale řemeslo nezaniklo, jejich potřeba o 800 víc. Svaz pekařů a cukrářů proto spouští novou kampaň s názvem A co když? Jeho marketingová manažerka Gabriela Lokšanová prozradila, co bude její náplní.
2: Plánujeme Instagramy, YouTube, pro příklad natočíme video s pekařem, který tam třeba pracuje 50 let. Řekne nám, jak se k té pozici staví, co ho motivovalo. Kontrast vlastně bude rozhovor se studentem, který právě začal. Chceme tam opravdu udělat osvětu v tom, že ta kariéra je opravdu jako bohatá.
0: Cílem kampaně je taky vyvrátit mýtus o tom, že vystudovaní pekaři vstávají brzo ráno a pracují za málo peněz. Na německých nádražích a stanicích Deutsche Bahn si už nepřihnete. Ode dneška tam platí zákaz konzumace jakéhokoliv alkoholu. Dráhy ho postupně zaváděly od září a teď už platí úplně všude. Opatření si ale vysloužilo i kritiku. Třeba nejprodávanější německý deník Bild si klade otázku, jestli je ho vůbec možné kontrolovat a co je špatného na tom, když si dá člověk po práci na nástupišti pivo. Německé dráhy ale trvají na tom, že je to účinné preventivní opatření proti kriminalitě na nádražích.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Karolína Muchová v čínském Wuhanu skončila. Česká tenistka se do čtvrtfinále tamního turnaje nedostala. Ve třetím kole nestačila 7. hráčka světa na Rusku Dianu Schneiderovou a prohrála s ní 5-7 a 3-6. Pro 30-letou Muchovou to znamená nejenom balení kufru, ale taky velkou komplikaci v jejím boji o první možnou účast na turnaji. Na mistryň. Nightwish šokovali fanoušky. Kapela dneska na sociálních sítích oznámila, že v jejím čele končí zpěvačka Floriansen. Vyjádřili se v tom smyslu, že tento krok všichni bedlivě zvážili. Podle všeho se neshodují jejich ambice a každý chce od muziky něco trochu jiného. Proto je prý pro obě strany nejlepší, když se jejich cesty rozdělí. Floriansen poděkovala kapele i fanouškům za přízeň a naznačila, že teď se bude soustředit jenom na solovou kariéru. Rychle ještě na počasí, dneska čekáme polojasno až oblačno a teploty do 17 stupňů. Sláva, hurá, jedeme dál, zprávy jsou za námi, před námi, jak jinak muzika AC/DC, Corey Taylor, Iggy Pop, Katy Pearson a hlavně Kabáti a jejich malá dáma. Hezký poslech!
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Je tomu přesně 50 let, tedy půl století, co AC/DC vydali album nazvaný High Voltage. No a titulní song z tohohle alba si právě teď dopřáváme na Radio Rock Zone. Jak jinak než opět High Voltage. Tak to je?
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme se ale podívat, jak to je v dopravě. Začneme v Praze, kde situaci pořád sleduje Kuba. Ahoj, Kuba.
2: Ahoj, Zuzi, hezké dopoledne. Téměř kilometr a půl má kolona vozidel na magistrále od Vilznovy ulice od hlavního nádraží až po křižovatku s Ječnou ulicí. Ječná popojíždí už od Tančícího domu. Přerušované kolony jsou stále na cestě přes východ Prahy, od jižní spojky od Záběhlic kolem Černého mostu a dále přes Novopatskou a Kbelskou ulici. Boudalo se na sjezdu z Cínovecké na Kbelskou na cestě do Hloubětína a doprava tam zpomaluje. A ucpaný je pražský Žižkov, konkrétně na ulici Jana Žilivského v obou směrech a na Hartigově. Z Global Assistance, Kuba.
0: Vidíky na pražském okruhu na 15,5 kilometru směrem na letiště u sjezdu na Slivenec si dávejte taky pozor, tam se srazilo osobní auto s nákladňákem a tvoří se tam kolona. A na Hodonínsku na trase ze Slavkova u Brna na Kyjov u Archlebova havarovalo osobní auto a skončilo po nehodě mimo vozovku. Během vyprošťování tohohle auta počítejte se velkými omezeními. No, tak to by byla doprava, za chviličku Gáni a Nothing.
1: Radio Rock Zone. Devadesátky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone. Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Něčemu, co je naprosto reálné v těchto chvílích, a to je samozřejmě situace v dopravě. V Praze bacha na Pražském okruhu u sjezdu do ulice k Barrandovu na 15,5 kilometru směrem k letišti. Tam se srazilo osobní auto s nákladním, počítejte s velkým omezením. Zdržení je v tuhle chvíli kolem 5 minut, ale může to být mnohem, mnohem horší. Bacha taky na D11 na 51 kilometru směrem od Prahy do Hradce Králový, kde stojí u krajnice odstavený osobní auto s přívěsným vozíkem a všichni si ho prohlížejí, takže tam se taky může stát nějaký ten karambol. No a na trase z Uherského Hradiště na Brno před omezením v Bučovicích se v obou směrech vytvořila v tuhle chvíli asi 2-kilometrová kolona, tak tam se rozhodopádně taky zdržíte. Já zdržovat nebudu a nabídnu vám Ozzyho Osbourna už za chvíli.
1: Radio Rock Zone. 13. album Dua Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskočtější ze všech skotských kapel. A zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do Zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: jsme se tady shodli na tom, že tohle je naprostá klasika, kterou snad musí znát úplně každý, alespoň úplně každý dříve narozenin, čímž tak trošku naznačuje, že už nejsem úplně jako dvacítka mladice, ale prostě Steppenwolf a Born to be Wild mám ráda a jsem ráda, že jsem je zažila. Teda už když to psali, samozřejmě jsem je znala, na pivo jsme chodili.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: My teď ale nikam nepůjdeme, spíše vyjedeme a nebo budeme skákat, protože situace v dopravě není úplně růžová. V Brně v Jihlavské ulici na křižovatce s Vídeňskou směrem na Horní Heršpice blokuje provoz dopravní nehoda. Počítejte tam s hodně silným provozem a na pražském okruhu u sjezdu do ulice k Barandovu na 15,5 km směrem k letišti pořád ještě řeší srážku osobáku s nákladňátkem. Tam to bude hodně hustý. U nás ne, my pokračujeme dál v naší krásný dopolední jízdě a dáme si Green Day a Minority.
1: Radio Rock Zone.
2: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
3: Hlinu.
4: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Potřebuješ zimní pneumatiky? Mrkni na Allegro. Ať už máš sedan, SUV nebo dodávku, u nás si vybereš. Stačí zadat VIN kód a vyhledávač ti pomůže najít vhodné pneumatiky. Když pneu, tak Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zbláznili jste se?
9: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
10: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
11: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
12: Jasně, a já budu britská královna.
11: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
12: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
12: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
11: No počkej.
13: Více o nabídce na byd.com.
14: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
15: Kufr zbalený, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Nightwish a Bye Bye Beautiful. Dnešním dnem tenhle song nabývá úplně jiných rozměrů, protože právě dneska dopoledne, abych byla konkrétní, kapela Nightwish oznámila na svých sociálních sítích, že ukončuje spolupráci se zpěvačkou Floriansonovou, která se napříště bude věnovat jenom svojí solový kariéře. A co se stane s Nightwish jako takovými, to je v tuhle chvíli zatím ve hvězdách. Uvidíme, necháme se překvapit, doufejme, že to bude překvapení příjemné, ale těžko odhadovat. To je daleká budoucnost v tuhle chvíli, pojďme se radši věnovat něčemu, čeho se můžete ještě dočkat. No a tím něčím samozřejmě jsou i koncerty, které se dneska konají. Je čtvrtek, to znamená malý pátek, je jich hodně. V pražském divadlu Archa například vystoupí David Duchovné a taky Andrew Giles. Můžete ale vyrazit taky na sedmičku na Strahov, kde hrajou Dungeon Keeper nebo Sadistic Goat Messiah. V Plzni v Šeříkovce pak kapela Harley a zapomenout nechci ani na brněnské Semilaso, kde vystoupí pražská to kapela Krausberry. Další naše tipy na www.rozum.cz v Seci Club Life nebo na našich sociálních sítích, to už velmi dobře znáte, tak to nebudu zdržovat, jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Nejvyšší stavba Česka šla k zemi. Tři české fotbalové kluby čeká perný večer a Stouni angažovali velkou star. Střední Čechy přišly o jednu ze svých průmyslových dominant a Česko zároveň o svou nejvyšší stavbu. Zhruba tak před 15:45 šly k zemi slavné českobrodské tyčky alias Liblické vysílací stožáry. Odstřelila je specializovaná firma Kovocentrál. Dvě 355 metrů vysoké ocelové konstrukce, které byly roky opomíjené, ale v posledních letech se staly atrakcí, ke které mířila spousta turistů. Teď čeká rozřezávání a taky odklízení. To potrvá až do konce listopadu. Nejvyšší stavbou České republiky se tak rázem stal vysílač Krašov na Plzeňsku, který měří 347,5 metru k tomu. Silniční zákon čekají obří změny. Ministerstvo dopravy totiž spíchlo rozsáhlou novelu a jestli projde, dotkne se každodenního života 100 tisíců řidičů. Největší novinkou má být revoluce ve vymáhání pokut napříč Evropskou unií. V tuhle chvíli si přitom státy můžou předávat informace jenom u 8 dopravních prohřešků. Novela ale tento okruh víc než zdvojnásobuje. Další klíčovou změnou je prodloužení platnosti řidičáku. Nově by se měl vydávat na 15 místo současných 10. Let. Zavede se taky výslovný zákaz řízení pod vlivem léku s vlivem na pozornost nebo psychotesty pro řidiče sanitek. Igor Matovič baví Slovensko. Bývalý premiér a politik vbíhá mezi lidi, provokuje je a ponižuje. Nerespektuje žádné bezpečnostní pokyny a na mítincích úmyslně vyvolává konflikty. Podle našeho zpravodaje Josefa Balka už se v zemi proto řeší možné zneužívání státní ochrany z Matovičovy strany.
2: Incidentov s Matovičom so zásahmi polície i ochranky stále pribúda. Keďže predseda parlamentnej strany opakovane odmieta spolupracovať s bezpečnostnými zložkami, do parlamentu ide návrh zákona, ktorý umožní odobrať politikovi ochranku, najmä ak ju zneužíva. Igor Matovič totiž na mítingoch zámerne vyprovokuje oponenta, konflikt vyhrotí a všetko nahráva na video, ktoré mu potom nahráva politické body na sociálnych sieťach. Josef Balko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
0: Fotbalistům Jablonce začínají boje v konferenční lize. Severočeši se v úvodním kole evropského poháru představí na hřišti favorizovaného německého Freiburgu. 27-letý obránce Jiří Sláma ale věří, že jeho tým nebude hrát proti soupeři z Bundesligy druhý housle.
3: A tak dostal jsem 3 dny volno, takže jsem si trochu odpočinul a nabral síly a věřím, že i když to bude těžký zápas teďka, co nás čeká, tak zkusíme nějaký malej zázrak, že přivezeme třeba i nějaký hezký výsledek.
0: Utkání má ve Freiburgu výkop v 9 večer. Ve stejný čas se pak rozehraje svůj zápas v evropské lize Plzeň na hřišti maďarského Ferencvároše Budapešť. No a už ve 6:45 vyzve pražská Sparta doma norský Lillestrøm. Rolling Stones najali pořádnou hvězdu. V jejich zbrusu novým klipu k pecce Mr. Charm řádí pod rozpáleným sluncem i herec Alexander Skarsgård. Ten vás celým klipem provede nejen gesty, mimikou a neodolatelným šarmem, ale hlavně tancem. S tím se vrací stejně jako kapela do dob, kdy si Stouni pohrávali s diskem a snažili se dělat tanečnější muziku. Na všechno hoďte oko na našich webovkách do sekce novinek. tak a pojďme ještě rychle na počasí. Dneska čekejte polojasno až oblačno, teploty se v tuhle chvíli pohybují kolem 14 a vylezou maximálně na 17. Další zprávy za námi, jak jsem slíbila, polední devadesátky před náma. Jsem moc ráda, že to odpálíme peckou, kterou jsem v té době milovala. Likvido a Narkotik.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Rock Show.
1: Je 8. duben, 63.

0: V devadesátkách jsme zabředli do roku 1994, kdy spatřila světlo světla tato obrovská pecka od kapely Soundgarden. Black Hole Sun je hit, který napsal přímo zpěvák Chris Cornell a otiskl do něj všechny svoje temné myšlenky, nápady a strachy. A přesto to zní naprosto růžovoučky.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak to jsme se poměli, teď se pojďme podívat na tvrdou realitu. Na Jindřichohradecku si dejte pozor, mezi Budíškovicemi a Horní Slatinou. Tam se srazilo osobní auto s motorkou, takže tam určitě přibrzdíte a brzdit budete i na výjezdu z Pardubic na Hrobice. Na křižovatce u autoservisu se srazila pro změnu dvě osobní auta, i tam tedy počítejte s omezením. My za chviličku nakopneme polední devadesátky a budeme pokračovat s Def Leppard, to taky s Lennym Kravitzem.
1: Radio Rock Zone.
2: Nový headliner už můžete číst zdarma v apce i na webu. 30 let po svým, a ne 30 případů z historie kapely Bohnout. Jesse's Eagles of Death Metal znovu ve zpovědnici Šárky Hellerové. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: Poslední červencový víkend patří už tradičně legendární Benátské Sympulzem. Využijte nejvýhodnější ceny a pořiďte si celofestivalové vstupenky do konce října. Už teď se můžete těšit na pecky od kapel Divokej Bill, Olympic, Tublatanka, Jelen, Krucipis, Doga, Trautenberg, Janek Ledecký a Band, Doktor PP a spoustu dalších men, která otajníme už brzy. Kupte si lístky včas na www.benacka.cz. Benácká s impulzem, pojďte se bavit.
4: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Baví tě vylepšovat svoje auto? Pak mrkni na Allegro. V kategorii Automoto najdeš nářadí, značkové autodíly, pneumatiky a spoustu dalšího. Když tuning auta, tak Allegro.
7: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
8: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
9: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
10: Pomáháme s Europlazmou.
11: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
12: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.

0: 9.35 v rámci poledních devadesátek, naprostá klasika v podání Def Leppard, Let's Get Rocked. A když jsme si ten rocket pořádně nastartovali, tak se ho užijeme až do mrtě, Anšta, protože se vydáme podívat na silnice a tam je to rock'n'roll jako blázen.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No ani za ten potlesk to možná nestojí, ale přesto vám to řeknu. Na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do přerušované kolony už na 10. kilometru u Loděnice a ta dále pokračuje na Pražský okruh až po Ořech. Na Pražském okruhu taky ve směru k letišti na 15.5. kilometru bouralo osobní auto s nákladňákem, i tam se zdržíte. No a omezený provoz pořád panuje na Kbelský. Kolona se táhne po Novopatskou až na východní spojku k nájezdu na D11. Na trase Slavkov u Brna, Staré Hutě u Bučovic, abychom se podívali také někam jinam, je omezený provoz a v obou směrech se tam vytvořila 2-kilometrová kolona a aby toho nebylo málo, tak na D1 ve směru od Brna na Vyškov se před omezením na 210. kilometru popojíždí v 5-kilometrový řadě. Nic moc pěknýho, zaplať pámbu za muziku Red Hot Chili Peppers.
1: 13. album Dua The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskočtější ze všech skotských kapel. A zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do Zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: to je jednoduchý, když naštvete svého partnera nebo partnerku, stačí napsat takovýhle song, natočit k tomu pořádný videoklip a hned jí máte, nebo ho máte na svojí straně. Problém v mém případě například je, že za prvé neumím napsat song a za druhý už vůbec ho neumím zaspívat, takže nevím, jestli by mi to pomohlo. Bonovoxovi z YouTube to ale bylo užitku.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a po Sweetest Thing od YouTube, samozřejmě ještě informace z dopravy na Praze 3 na Žižkově v ulici u Rajské zahrady, došlo k dopravní nehodě, projíždějte tam s opatrností, mírně se nám to tam štosuje a bacha taky na D35 na 244 km směrem z Mohelnice na Olomouc, tam narazilo osobní auto do světelné šipky, nevím jestli svítila nebo nesvítila, ale teď je poražená, chromá a nic se s ní neděje. Bacha na to, jezděte opatrně a my si dáme v poledních devadesátkách za chviličku Cardigans.
1: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Dva McPops nestačí. Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
9: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
10: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
11: Jasně, a já budu britská královna.
10: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
11: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
10: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
11: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
10: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
12: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.

0: prostě furt přemýšlím, co tam takhle ten James Hetfield něco s dudama, no. Tak to je jedno.
1: Ty jsi to říkal úplně krásně, to bylo přesný.
0: Myslíš, že ty stará dudama dá? Já mám pocit, že nějaký prostě opilec kamarád, pochopitelně. To asi takhle vyřvával někdy při nějakém tom, no. Nazdár, hezký odpoledne. To máme za to, že pokud se nepletu, tak Pecka Whiskey in the Jar od Metallica je cover verze, ještě ke všemu to není píseň Metallica, prosím pěkně, protože já myslím, že Hetfield by jen tak o dudách nenapsal.
1: Ale napsal, ale napsal.
0: Já jsem každopádně na značkách, samozřejmě bych vás nepřipravil o odposlech Toma Fredeho, mé jméno je Tom Frede, všechno lícuje. A je tady naštěstí ještě se mnou Zuzka, cítím se bezpečně, pojďme si dát zprávy.
1: Ano, tady s dudama nebude velká sláva.
0: Zuzka s dudama dá, no.
1: Hezký popoledne, v tuhle chvíli nebudu zdržovat, protože hosté jsou tady a já velice ráda říkám, na kluby se podívejte na web nebo na sociální sítě a my jdeme na všechno poslední, co se děje, hop.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Babí léto u nás nekončí, Blboun Nejapný se možná vrátí a tři české fotbalové týmy čeká velký den. Zítra nás čeká na výsost jasný a teplý den. Teploty vystoupají až k 18 stupňům a bude jasno a modro. Ovšem o víkendu se v Česku obloha zatáhne a místy taky zaprší. V sobotu ještě můžete čekat něco kolem 17 stupňů. V neděli bude podstatně chladněji a maximálku čekáme kolem 14. V noci se navíc bacha na to můžou objevit přízemní mrazíky. V pondělí pak očekávají meteorologové zase vyjasnění a mírné oteplení. Třetí den po sobě bude moct sněmovna rozhodovat o zákonech až do noci. Prosadila si to vládní koalice, která chce večer odstartovat v úvodním kole schvalovací proces novel trestního zákoníku a majetkových zákonů. Z opozičních představitelů nikdo úpravy programu nenavrhoval a ani se k ním nevyjadřoval. Poslanci by mohli večer zahájit debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí nebo rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Blboun Nejapný se možná zase vrátí mezi nás. Americká firma Colossal Biosciences se ho totiž snaží oživit. Dronte mauricijský, kterému se právě Blboun Nejapný říká, vyhnul v 17. století, ale s tím se zmíněná společnost nehodlá smířit. Za pomoci umělé inteligence mapuje genom tohoto ptáka s tím, že by posléze upravila DNA holuba nikobarského a přivedla tohoto oproti ostatním sympatického blbouna zpátky.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalisty Plzně čeká velký večer. Ve svém druhém zápase letošní Evropské ligy se od 9 utkají v Budapešti s domácím Ferencvárošem. A to bude chtít hodně snahy. Asistent trenéra Viktorky David Mikula ale doufá, že dlouhá reprezentační pauza Plzni pomohla.
3: Vzhledem k tomu, že ten první zápas v tom domácím prostředí nám, jako dá se říct, vůbec nevyšel, tak chceme ukázat, že jsme schopni v té Evropě doručit nějaký výsledek a hlavně podat výkon tak, aby ty body jsme přivezli.
1: Evropské poháry dneska čekají i další dva české kluby. Sparta v Evropské lize hostí od 6:45 norský Lillestrøm a Jablonec v lize konferenční hraje od 9 večer v německém Freiburgu. Color Factory jdou na dračku. Jedna z nejvýraznějších skupin české alternativní scény 90. let se vrací na pódia a svůj první koncert v pražském klubu Roxy naplánovaný na 18. listopadu vyprodali mrknutím oka. Proto se sestava složená z Davida Volence, Colina Stuarta, Jana P. Muchova, Dušana Liperta, Iva Hegera, Ivy Stuartové a Štěpána Tumy rozhodla přidat ještě jednu show. A to hned poté, tedy listopadu 19. V Brně se pak představí 25. listopadu na Flédě. Vstup Penky koupíte na GoAutu. A ještě rychle k počasí. Dneska čekejte polojasno až oblačno a teploty maximálně do 17 stupňů.
0: Děkujeme velmi pěkně. Teď už tedy pojďme na další pořadu odposlech Toma Fredeho. Mými dnešními hosty jsou členové metalcoreových Severals už za moment na rádiu Rockzone.
2: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Ladíte Rádio Rock Zone, 15. října, čtvrtek, něco málo po 13. hodině. Jasný, že je to další díl pořadu Odposlech Toma Fredo. Mými dnešními hosty jsou členové, za chvíli si v tom bodu potřeba udělat trošku jasno, metalcoreových či taky modern metalových Severals, zpěvák Dominik Fencel, Dominiku čau.
1: Ahoj.
0: A basketarista Ondřej Dobrý, Ondro čau.
2: Čau.
0: Tak jak je to s tím žánrem, protože platí v oboje, nebo je to už trošku jinak, metalcore nebo modern metal. Já totiž úplně v těch žánrech nejedu. Tak nechci být za úplnýho blbce a označovat vás nějak, jak nakonec třeba nechcete.
2: No tak teď bude možná za blbce my, protože my to sami jako taky nevíme. Ale jak jsem říkal, nedávno tak jsme dostali bídu prostě za to, že tohle to jakoby není metalcore, tak se tak pane bože jako neoznačujte. Na druhou stranu z toho metalcore asi nějakým způsobem zešlo.
0: Mám hádat, kde jste tu bídu dostali? Ale nějaký ty internety, ne?
2: No, no,
0: nebo jste vyloženě potkali někoho?
1: Ne, to ne. Jako kde jinde, že jo, než na internetu.
2: Tam je zlo.
1: Tam je zlo, no.
0: Takže byste si jako dovolili dát trošku víc melodie do něčeho a už to vlastně jako...
1: Ne, ono je to stejně jako myšmaš prostě všeho, takže my sami nevíme, jako co hrajeme, ale vzniklo to z metalcoreu, že jo, jako základy máme, že jo, že kapela Severals začala jako na rootech prostě Architects a spolu, takže prostě jako yes, je to metalcore, byl to metalcore, ale teďka se ta věc jako posunuje, ten žánr se posunuje jako do všech různých jako odboček, jako trap, nevím, jazz tam máme v tom, nebo blues, nebo co to je, já nevím. Takže jako je to myšmaš prostě žánru a vzniká z toho prostě něco možná jedinečného, možná ne, těžko říct, pořád je to, ale jako prostě modern metal, který spočívá z toho, že vznikl jako z metalcoreu, no.
0: Já si totiž trochu myslím, že troška tulkování, buď to pořád chtějí jenom jako určitý jako média, možná pořadatelé tam byste to chápat, protože potřebují nějak jako odprezentovat jako svůj
2: vlastně
0: program.
2: Pozvali,
0: no, no, no, ale a pak samozřejmě takový jako 40 plus, jako jo, lidi, jinak ty mladší, já jsem to poprvé zaregistroval, když jsem před už dneska více jak 10 let zaregistroval někoho, kdo se jmenuje Youngblood, dnes je to samozřejmě globální hvězda, tenkrát to byl prostě jako kluk někde odkud se jako z Británie a když si spustil ty nahrávky, jakože desky, tak tam prostě během jednoho alba se vystřídalo reggae, punk, jo, rap a tak dále a vlastně nikdo vůbec neřešil ten, co je to jako vlastně za žánr. No druhá věc, co si vždycky řeknu, když slyším takovou kapelu jako jste vy, tak si vždycky říkám, ty vole, já bych potřeboval vědět, jak to ty kluci mají, či nemají složitý v zemi, ve který žijem. Protože je to prostě složitější žánr, na tom se asi jako shodneme, že jo. Není, jsme v zemi, v jaký jsme, kde vládnou určitý jiný žánry. A jak se prostě jako funguje kapela Severals v České republice? Stran třeba hledání fanoušků nebo schánění koncertů, protože my jsme země všech možných slavností, pivních, dožínkových, městských.
1: Je to tak, no.
0: Nejste úplně kapela na pivní slavnosti.
2: Ale hráli jsme
0: do
1: Česna. Na pivní slavnosti jsme hráli.
0: To je pravda, a co Česna, ale výjimkám, tam jsme hráli taky letos a to jsem byl uchvácený tou dramaturgií.
1: Je
0: jako,
1: to
0: skvělý.
2: Vždycky tam chcelo, ale vždycky jako by lidi byli nadšený. Jo,
0: takže to perfektní.
2: Jakoby, další věc je to, že když máš pár piv, tak tě baví jakoby všechno. Jo, takže to zase jako srovnání s tím, jestli jsme dobrý, špatný, to je jako trošku náročný. Ale jako já si myslím, že ta komunita tady je, ty lidi tyhle ty kapely jakoby vyhledávají, ale samozřejmě větší páku to má v zahraničí. Vem si, že ty největší prostě velikáni v tomhle žánru, tak většinou pochází prostě Anglie, Amerika a to, co se poslouchá tam, tak to pak i prorazí sem, no, takže...
1: Plus Austrálie ještě, no.
2: Austrálie, no. Takže jakoby naše taková strategie, co si myslím, že asi dává smysl, je to spíš jako prorazit v zahraničí nejdřív a pak se můžeme vrátit sem jak bumerang a třeba dostaneme jakoby poplácání po
0: určitě,
2: zádech.
0: Super, no. O tom se určitě budeme bavit, to zahraničí to si nechme na díl. Mě jenom zajímalo v čestě jako lokální, jako jestli jste v pohodě, jestli jako jste schopný poskládat nějaký smysluplný ferman třeba na léto a pár slušných akcí jako si obrazit, anebo mi řeknete, hele, je to prostě v háji, je to opravdu
1: si,
0: spíš na ven.
1: Fungují ty města Plzeň, Praha, Budějky,
0: větší města,
1: Brno, prostě jo, možná něco na severu, Ústí, I guess, nevím.
0: Okay. No dobrý, důležitý, že
1: ale
0: jako nepláčete.
1: Jakože něco tak, jakože vždycky, jako když něco vydáš, tak jako tuhle ty koncerty dávají smysl. Určitě potom jako objíždět všechny jako díry s prominutím, to už jako je trošku těžký, protože taky tak ty lidi se stejně jako dopraví prostě jakýmkoliv prostředkem do toho většího města, ať jsou, kde jsou, že jo. Takže vlastně je jednodušší hrát jako v těch větších městech a jsou tam i jako kluby, které jsou jako na tadyhle ten žánr připravenější prostě, no.
0: Jasně. Dáváte si odposlech Toma Frediho na rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, odposlech Toma Fredeho, mými dnešními hosty jsou členové kapely Severals. My jsme ještě i před rozhovorem, jsem si udělal jasno, že jste stále plzeňští.
1: Je to
0: jo,
1: tak.
0: Když se nad tím teda jako kývala židle, takže jste hrdá plzeňská kapela. Já bych se přece jenom na chviličku podíval na ten úplný začátek, a když už mám výjimečně dva hosty a nejenom jednoho, zajímá mě začátek vůbec v hudbě u vás jako jednotlivých, třeba ty Dominiku, jak jsi přičichl k hudbě, jak jsi začal zpívat a jak jsi začal zpívat tak, jak zpíváš.
1: Tak určitě
0: tak u táboráku nezačneš, že jo?
1: Určitě jsem nespíval tak, jak jsem tak, jak zpívám teďka, jakože chtělo to hodně času, ideálně tak 10 let, aby se to stalo, ale jako klasický mladý člověk, který dostane do ruky kytaru, pak ji zahodí a pak ji za 3 roky objeví někde zaprášenou v 15, tak jsem se jako do toho dostal nějakou vášeň a jedeš furt, hraješ, zpíváš, zjistíš, že to je vlastně docela zábava a pak se dostaneš jako k takovýmhle lidem, jako je Ouňa a spol, a prostě začneš zjistit, že, nebo zjistíš, že vlastně hrát v mnoha lidech je mnohem lepší, než hrát sám, no.
0: Jasně. To jsi to vzal docela šmahem, no, já jsem opravdu chtěl nějakou...
1: Já jsem,
0: jako,
1: dobře, no, tak jako když jsem byl ještě malý kluk,
0: tak... tak dobře, to už je. Hele, jak se to právě, jakoby, to se musí nějak jako trénovat, ta technika toho zpěvu, nebo...
2: To zníš ty, že jsi trénoval hodně techniku zpěvu.
0: Já to mám teď špatný právě, že mě to bolí, proto mě to o to víc zajímá, aby člověk jako předešel tomuhle.
1: Hele, bylo to vlastně celý, jenom samouk jsem vlastně, byl jsem jako u jedný super paní, prostě tam odkaď pocházím, což je Žichlice, prostě u Plzně. Ale vlastně...
0: Kolebka groulu.
1: No, určitě.
2: Házený.
1: Jo, a házený, no. No, ale jakože vlastně jinak jsem tak nějak jako zkoušel, ublížil si, zjistil, co se nemá dělat, jak se to má dělat, a pak z ničeho nic to jako nějak jako začalo fungovat, no, a důležitý je prostě jenom udržet tu intenzitu a tu být jako konzistentní, jako furt každý koncert, což jasně, je no. To nejtěžší na tom, jako.
2: Jak fitko.
1: Jako fitko, no, asi tak.
0: Tak
1: no.
0: Konec konců hlasivka je taky jenom sval, že jo.
1: Takže... Je to tak, no, jako že měsíc nespíváš a můžeš začít znova, jako no, prostě je to tak.
0: No a prosím tebe neměli rádi, nebo proč na tebe zbyla basa?
2: Protože to je nejlepší, co se mohlo stát.
0: Jo?
2: No, ještě jakým způsobem, my vděčíme vlastně za to, že vůbec jako hrajem festivalu Mighty Sounds, protože já jsem tam byl vlastně s partou kamarádů. A pak poslední den, já jsem takový jako vetešník, to o mě všichni ví, no, tak jsme šli jen tak jako po festivalu, kde už byly zbytky, odpadky, rozbitý stany, a vás tam kabel, ne? A říkám, ty pičo, kabel ke kytaře, ty vole, dobrý, 300 doma, ne? Tak jsem to vzal. Byl tam vlastně Pája Frič, náš kytarista, vlastně kamarád, co zakládal Severals, a ten říkal, na co to potřebuješ? A říkám, mám basu, a on, a chceš kapelu? A říkám, jo. Tak jsem měl kapelu najednou. No, jako,
0: máš basu, chceš kapelu?
1: Je to tak.
2: A byl vlastně Pája, byl Peša, náš bubeník, a já, takže jsme to táhli jako ve třech, a pak tam byl ještě Zdeněk, jeden kytarista, no, ale Dominika, tak jsme verbovali z jiný kapely zase, no.
0: No ale tam přece jako, takže tam byla už hnedka na začátku panovala určitá jako žánrová schoda, protože on je to jako celkem specifický žánr, i když teď jsme si před chvílí řekli, že už se roztahujete do takového vše žánru, ale víš, že jako ty úplný začátky těch kapel většinou bývají o nějakým mrze rock'n'rollu nebo punku jako... nebo nějaký boom, prásk, čau, jdeme si vzít pivo, zahrajeme si, zbalíme holky.
2: Jasný, ale ona v tomhle tom taky Plzeň taková ta kolíbka toho metalcore, protože když se podíváš jako zpětně, tak teďka jsem se zrovna jako setkal s pár lidma, že v Plzni to vždycky jelo, že jo, Shogun
0: to
2: Kugava.
0: Ano, to je pravda.
2: Eight on the ping-pong table, Disneyder, tohleto. A dřív nebyly žádný Facebooky, nic. Byl jenom jeden plakát a v lampě bylo 300 lidí prostě. Mm-hmm. A bylo tam vždycky narváno, bylo to skvělý, jako jo.
0: To byly časy, co?
2: No.
1: Jo, no.
2: To my jsme jakoby, nevím, vzali jsme po nich žezlo, no, a už to takovýmhle způsob jako nefunguje, no.
0: Mm-hmm. To ne, no. Hele, a moje oblíbená otázka, vzpomenete si na svoji první zkoušku?
1: Jako mojí s něma určitě.
0: No, na něco, co už bylo jako řekněme pod hlavičkou jako Severo.
1: Mě Pešan verboval falešně na to, že si půjdeme sednout na kafe, že si půjdeme promluvit o tom, jestli náhodou teda se k ním nepřidám a z ničeho nic mě zatáhnul do zkušebny a už to bylo.
2: A najednou tam byli všichni členové, říkali, že si tu děláš.
1: Všichni měli nalazeno už tyhle.
0: Je to náhoda, že jsi tady.
2: Já tady náhodou šáhnu do té kytary teda.
1: Tak takže mi u toho jsi... kafička zahrál a vlastně prdla z kafe jsem nedostal, takže dostal jsem pivu.
2: Někdo ho pije.
0: Teď se ještě jakoby jenom letmo nevybám, ale vy tam máte vlastně v té hudbě máte poměrně dost, jak jsi tam říkal, jakoby programingu nebo prostě, že jo, jako zvuku.
2: Processing, ne?
0: No, to ne, to ne jako, že nevím. Přece nejste jenom... kytara, basa, buben, jako máte tam prostě ty aranže jakoby kolem, tak to prostě asi na začátku prostě nebylo. Jakoby byli jste teda tím pádem mnohem jako syrovější, to... až pak to... A kdo se toho ujímá vlastně v té vaší partě, kdo tohle to má jako pod palcem?
2: Tohle to bylo vlastně tvořený předtím, jakož jak jsem říkal, tak Pája Frič, náš zakládající kytarista, zdravíme Páju Friče, našeho zakládajícího kytaristu, který už s náma nehraje teda.
0: Takže zdravíme bývalého kytaristu.
2: Ale jsme moc vděční za to, že to můžeme být. Takže to bylo, jak říkal Dominik, byla éra architekt, že jo, kytary, tohleto a celý to bylo jako kytarový. Já jsem chtěl být trošku progresivnější, ale já zase jsem v té době...
0: Ty jsi basák jenom, jo, řekněme si to.
2: Jo, ale...
0: Dobrý basák. Jo, to bez zesporu.
2: A prostě chtěli jsme být kytary a tyhle ty všechny věci, jako nikdo z nás nevěděl, jak se to jako ujmout. Ani to v té hudbě tolik jako nebylo, jo. A Páj byl takový, že... tohle úplně jako nechtěl moc řešit, pak jsme začali jako experimentovat, no a pak Pája Frič odešel, takže se nám otevřeli takhle brány. Mm-hmm. A my jsme začali experimentovat víc, no, což bylo vlastně na tom našem prvním albu Algoritm, který má jako by tři části, kde se to může nazvat část s Pavlem, která je kytarovější, pak je mezi pauzou, když jsme říkali, co budeme dělat, a pak je ta třetí část vlastně, kde už byl takový jako přerod, zkusíme víc elektra, zkusíme víc experimentovat a tak dále, no, takže...
0: Okay.
2: Takže s tím takže teďka...
0: Makáme. Čekaj, bojujete, ale ne. To máte,
2: ne,
0: to plně
2: je to skvělý, ne?
0: Je vás... to skvělý, je to super.
3: Hladíte od poslech Toma Frediho na rádiu Rock Zone.
4: Ahoj, rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
7: S Rock Zonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
8: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Další pecka od Severala s mými dnešními hosty jsou členové týhletý kapely, tedy konkrétně zpěvák Dominik a basketarista Ondřej. Vám tedy právě vyšlo album, nese název Korex. Je to koncepční album, chápu to dobře? Nebo v něčem je koncepční?
1: Co to znamená koncepční?
0: No já nevím, je to ucelený třeba jako příběh v rámci těch písní. Dobře, tak ten jako total koncept, dělali to třeba Pink Floyd, který vyprávěli vlastně tím albem nějaký ucelený příběh. A nebo máte jenom koncept třeba vizuální, těch konceptů samozřejmě může být jako několik. Zkrátka, jestli tam to slovo vůbec jako má svý místo, nebo jsem si to celý vymyslel.
2: Asi jako si myslím, že jo. Že je to tam trošku jako daný určitě, ale myslím si, že ten základ jako té hudby byl o tom jako skládat jenom to, co nás baví, to, co nás jako napadlo, ale potom jako to jsme to obalili vlastně do nějakého jako příběhu, který už jako vypovídají, nebo který už jsou jako spíš jako v rámci klipů a vizuálu a jako vyprávění prostě příběhu třeba na koncertu a spol, jakože to si mi přijde jako ten koncept toho celého kort, jakože nevím, máme nějaký jako kostýmy a podobně.
0: Určitě
2: jako,
0: to máte ucelený vizuálně, to tak, samozřejmě. No,
1: takže ale ten koncept v tom taky možná jakoby to, co se nám dělo za celou tu dobu, vlastně, když jsme ty věci psali, no, že to je takový, že ta každá písnička v sobě jako nese nějakou zprávu asi, ale to, že to na sebe asi jako navazuje potom jako celek, je jenom také jako bonus. Hezky,
0: no takhle, kdo to vlastně u vás píše? Kdo píše jako ty texty?
1: Já.
2: Tady ten pán.
0: To je zajímavý. Basák, jo. Ty se nebojíš?
1: To je ohružený druh, kamaráde.
2: On je takový multifunkční renesanční člověk, akorát že o něm nikdo neví.
0: Je to skvělý. No, třeba vaše tisková zpráva v titulku říká, že album zosobňuje absolutní odolnost. Něco takového tam
2: to
0: je.
2: To je tak, no. To je
1: rezist 100%.
0: No, ale vůči čemu? Všemu,
1: vůči dnešnímu světu si myslím.
2: Myslím si, že tak, to no, nějakým jako věcem, co se nám za poslední x tři roky staly, no, jakože bylo toho dost.
0: Okay. No, taky jsem ti ještě říkal, ještě než jsme rozjeli rozhovor, že já to vlastně moc nemám rád, když se řekne, jako, a to má světový zvuk. Já myslím, že už dneska i v naší zemi ty kluci umějí jako ten zvuk jako udělat, který je v nějakém jako globálním standardu, ať už teda je to produkce nebo vyloženě nějaký sound engineering. A jak vy jste vlastně vyrobili tohleto album? Kdo třeba zatím stojí? Vy jste vlastně produkujete sami nebo máte nějakého producenta, nahrávací studio, poslouchá nás spousta muzikantů.
1: Na tomhle má největší podíl Pešan, vlastně náš bubeník, protože to je prostě dříč, hlava, bedna a baví ho se v tom šťourat. Zdravíme Pešana, jestli poslouchá.
0: Nazdar.
1: Prej nemocnej doma, takže asi poslouchá. A ten se v tom jako piplá a ten má prostě na starosti tohle to všechno, jak zvuk kytary, tohle to, jak ta kapela bude šlapat a tak dále a tak dále. A producentsky, tak jsme se vlastně, nejdřív jsme to dělali jako všechno sami, že jsme byli takový, nevím, producentský duo, já a Pešan. A pak jsme oslovili ještě Zdeňka Kaplana, který nám pomohl jakoby s pár písničkama. A na Mix Master jsme to posílali do Dánska, Chrisovi, Krucifieldovi, já nevím, jak se
0: to je jedno, hrozně těžký jméno. A to je prostě jako, že jeho jste jako si našli dle nějakých referencí, že by třeba smíchal vaše oblíbený kapely, nebo jak se vlastně jako hledá zahraniční?
2: Jo, my jsme jako spolupracovali vlastně s ním kdysi dávno, protože vlastně Jay, bývalý kytarista, tak vlastně on pro jejich kapelu Kabal z Horska, tak dělal kytary. A vlastně potom nějak jako nám dal vědět, že tuhle ten týpek prostě míchá, mixuje, mástruje, takže jsme mu to dali, udělali jsme s ním jeden song, potom jsme šli zase někam jako vodům dál, vlastně pracovali jsme s Lance Prince, což je týpek, co dělá prostě Polaris a Thornhill a podobný jako velký australský jména. A teď vlastně s ním jsme jako spolupracovali na vlastně celém algoritmu, to on dělal jako to minulým album. A teďka vlastně jsme se vrátili k tomu Chrisovi, který jako s náma měl víc jako takovej, jak to nazvat, personální vztah víc.
0: Jako, chápu dobře, že toto všechno probíhá jako na dálku.
2: Jo.
0: To prostě
2: jo. My jsme tam chtěli jet, akorát jako
0: on nechtěl. Ne, vůbec se nemusíte.
2: Ne, on že to i nějak jako nabízel, ale vlastně jako to pak jako logisticky moc nešlo. No,
0: prostě. No hlavně to zase asi bobtná, že jo, samozřejmě.
2: Je to tak, no.
0: V rozpočtech. No tak to je zajímavý.
3: Odposlech Toma Frediho na rádiu Rockzone.

0: Ladíte Radio Rock Zone, další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. Mými dnešními hosty jsou členové kapely Severals, tedy Dominik a Ondřej. My jsme mluvili o vašem aktuálním albu, taky vlastně o zvuku. Navíc jsme se bavili o českých faroušcích a jsem právě říkal, že si to nechám na později. Tedy, jaký jsou ambice kapely Severals se zahraničím? Jak to vlastně celý jako vidíte? Protože já už tady za těch pár let, co tady vlastně si povídám, každý den měl už samozřejmě nějaký party od ještě Skywalker vlastně byli v té době, ty už to mají nějaký zapauzovaný. Více prostě kapel, který mají nebo měli ty ambice. Všichni se vždycky nezávisle na sobě shodli na tom, že to vůbec snadný není. Říká se taky jako jedno pravidlo, říká, že prostě když to chceš dělat jako v zahraničí, tak by si tam, nebo v nějaký daný, tak by si tam měl žít, že opravdu jim, už jenom to, se přestěhovat jenom do Německa, je vlastně takovej milník pro to, co si říká, že je to samozřejmě daleko větší země. Jak to prostě máte vy s tím zahraničím?
1: No, my už tam nějaký jako průniky máme, že jsme si párkrát jako zahráli někde v zahraničí, Německo, Lucembursko, měli jsme vlastně i tour jako na Ukrajině, Rumunsko, Polsko. To byly naše začátky, ale pro nás je hlavně priorita být v pohodě. Což jakoby, když pak slyšíme takový ty kapelní zprávy, prostě jak těžký to je v zahraničí, být 14 dní, měsíc jako na tour někde, tak toto jsme se shodli, tak to pro nás teďka úplně není kdo, protože já mám malou dcerku, náš bubeník má malou dcerku, s pindíkem, ale takže má kluka.
0: Jo, vybrusil si z toho jako dobře.
1: A náš nový kytarista má taky děti, Dominik, ten
2: nemá
1: má
2: dcerku.
1: Kočku.
0: A, má kočku.
1: A pak má ještě...
0: S pindíkem?
2: Ne, s pindíkem.
1: A to, takže jakoby, ano, chtěli bychom určitě hrát jako v zahraničí, ale ne nějaký prostě úplně zběsilý věc, nějaký týden, 14 dní maximálně. A to ještě, jestli samozřejmě něco domluvíme, nedomluvíme, jestli nás lidi osloví, ale jo, my máme největší potenciál prostě v zahraničí, no, když koukáme teďka na naše reporty ze Spotify, takhle, tak Německo.
0: To jsem se chtěl taky zeptat, ale nicméně, počkej, ty jsi tam zmiňoval ty vaše průniky, tak to se jakoby stane jak, to průniky pindíkama. To prostě, jako, jak se objeví Severals prostě, nevím, v Lucembursku, nebo co jsi zmiňoval, jako to se bavíme o třeba nějakém festivale, nebo

0: je to nějaká výměná záležitost s nějakou jinou kapelou, protože taky se to ještě čas od času dělá.
1: Ty výměny jsme měli vlastně s Německem.
2: Švýcarsko.
1: Švýcarsko taky, a v Německu jsme měli taky něco. Ale tohle to většinou tak je čistě práce, prostě sedět u mailu, sedět
0: tak u počítače. Tak právě, nemáte žádného jako zahraničního agenta, který by...
2: Ne. Jakože hele, na tomhle taky makáme vlastně, že děláme nějaký one-pagery, prostě posíláme to jako bookingovkám, aby nám nějakým způsobem píchnuli, ale je to těžší a těžší, protože prostě nejsme sami, kdo jim píše. No,
0: takže, no, je mi to jasný.
2: No, takže vlastně jenom čekáme, jestli někdo si to poslechne a budeme doufat, že... jako nám odepíšou. No.
1: A zaujíme to natolik, že vlastně si řekne, to by bylo dobrý i to jako
2: jo, no, a pak dál, jako, no. To neznamená, že budeme mít koncerty. Bude to znamenat, že máme člověka, který ty koncerty bude schánět. Jako, takže to je jako, není výhra. Jako, no, takže...
0: Ty brdě, ale kdyby prostě náhodou se ale naskytla taková příležitost, že prostě by vás nějaká větší kapela najednou chtěla vzít na evropský třeba 14-denní turné, co byste jako...
1: No, tak asi bychom tam jeli.
0: Asi 14 dní dalo přežít, ne?
1: Jako 14, jo, určitě, to jsem říkal, jo. To je limit. Ne, jo, jakože samozřejmě, kdyby to bylo něco takového. Ale na druhou stranu potom je ta věc peněz, jak jsme se bavili, protože takovéhle nabídky jako nechodí jen tak. A to, co třeba máme zkušenosti z té Ukrajiny, tak nám přišla taky nabídka, pojďte si zahrát z Bad Omens, ale pak je tam malý písmo, ale bude vás to stát tolik a tolik, jo, že většinou,
0: jo, že, si ještě
1: že, jsou, že jsou to jakoby ty placený koncerty, že, že nebo ty balíčkový turné, že prostě pojď s náma měsíc, 14 dní, budeš hrát tehdy a tehdy, ale prostě zaplať si to, takže to je jakoby další otázka, jestli se chcem takhle prodat, nechcem prodat, jestli nám to přinese.
0: Jestli to právě navíc. Vůbec něco reálně přinese, no, že? Krom jako zážitku
2: musíš,
0: teda.
2: Musíš v podstatě vydělat to zpátky na merči, jinak jako nemá šanci, jo, že to je jako jediný revenue, který z toho můžeš jako tak nějak dostat. A co si budem, ten selling merče je teďka těžší a těžší v tom, že i venues ti dávají na to nějaký katy a podobně.
0: Marže
2: a
0: tam,
2: marže, no, takže jako je to vlastně takový Sofiina volba trošku. Mm-hmm.
0: No a zmínili jste právě tady to Spotify, tak jaký tam třeba máte zajímavý výsledky? Jako kde vás, jako, chápu dobře, že Česká republika není jako na chvostu poslechovosti vaší muziky. Koho tam
2: asi,
0: máte?
2: To je Česká republika 7.
0: Ty brďo, osmá, nevím, tak to dávej, tak první tři, jako kdo to je?
2: Austrálie, Amerika, to vyhrává, protože Amerika je sakra velká a je to jako víc zemí, že jo, v podstatě. Jo, takže Amerika, Austrálie, Německo tam je, Japonsko asi a ještě něco, Německo.
1: Brno.
2: Brno.
0: Brno z toho zahraničí, jasně.
2: Jo, taky, ty jedou bomby, no.
0: No, může se vlastně ale jako kapela v něčem podle toho jako řídit? Asi to, že se zvednete a řeknete, hele, máme tady tolik poslechů v Americe, jdeme tam.
2: Je to tak? Jako vlastně dává to smysl v tom, že když už potom jako Frank, manažer prostě, ano, tak nám jako bude
0: zdravíme
2: prostě...
0: Franka.
2: Zdravíme Franka. Ahoj, Franku. Když nám v podstatě jako si sedne k tomu mailu a začne obepisovat prostě ty venues a spol, tak jako už aspoň ví, kam má mířit a kde nás znají, aby to bylo jako jednodušší, že na nás ty lidi přijdou možná.
1: Jak říkal Dominik, tak máme teďka vyjetej prostě na e-mail nějaký ty statistiky, kde prostě ten promoter rovnou ví, hele, v tomhleto místě máme takovýhle. Jako to možná by stálo za to něco udělat, takovýhle čísla má, možná by stálo...
0: A oni teda jako by na to slyší, jako je i právě jako nějaký číslo ze Spotify pro ně, už dneska jako nějaká informace.
2: V podstatě je to jediná informace, kterou máme.
0: No, jako, že... tomu právě rozumím, právě proto, jako jestli, protože rozumíš, já zase dám jakoby protipol, je třeba svět jako influencerů, měl jsem tady jednu zpěvačku, která má neuvěřitelný jakoby čísla na YouTube, na Instagramu a tak dále, a tak dále. A bylo skvělý, že ona byla ráda, že jsem jí tu otázku, která vlastně nebyla moc příjemná, položil, protože ona jako právě zcela jako neskrývavě řekla to, že říkám, teď si myslím, ona má třeba 250 tisíc odběratelů na YouTube, což je obrovský číslo. A říkám, a znamená to, že když prostě budeš hrát, já nevím, v Praze, bude tam třeba aspoň 2000 lidí, on říká, bude jich tam třeba 20, jo, dokonce jich nebude ani jakoby 200, nebo v Praze možná, jo. A chvíli tady o tom takhle mluvila, že ono to takový jako odsaď pocaď, jako s těma číslovkama, že v lecčem relevantní jsou, v lecčem ale vlastně jako vůbec. No. Tak to mě jenom zajímalo, jestli to vůbec je nějaká bratelná měrka.
2: Mě vlastně pobavilo, když třeba kapela, která už nehraje moderní Babylon,
0: ano,
2: tak to je vlastně úplný příklad toho, že jako česká prostě jako prog metalová kapela instrumentální a v Čechách prostě na ně přijde 100 lidí.
0: A jak je sdělit celý svět, že?
2: Jinak jako vyprodají prostě pár, jako nevím, 8 koncertů v Indii, přijedou na ně lidi z Číny až do Indie, prostě jako Japonsko, jedou všechno vyprodaný. Jakože jako je to úplně šílený v tom, že jako ta záleží, kde to ty lidi poslouchají, no.
3: Tak to radši zabalili.
2: Takže to radši zabalili.
0: Chápu, kdyby se táhl furt do Indie.
4: Ladíte odposlech Toma Frediho na rádiu Rock Zone. 13. album Dua The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskočtější ze všech skotských kapel. A zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do Zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho, mými dnešními hosty jsou členové kapely Severals, Dominik a Ondřej, my jsme ve finále, tak je samozřejmě důležitý taky říct, když už to zaznělo a proto jsme se tu taky sešli především, protože kapela má nový album, to album se bude křtít,
1: jo.
0: Bude teda jako křtěný až za trošku delší dobu. Bude to až příští rok, ale hele, jako dvakrát se tady jako otočíme a už se to děje, tedy 13. února, pokud mám správně poznamenáno, v pražském klubu Futurum budete křtít svoje aktuální album Codex. Tam to bude něčím special, krom toho, že to bude samozřejmě konkrétně pro to nový album, ale té kapelou, která už taky řeší vlastně scénu v rámci nějakých možností, nebo no asi jo, ne, protože když se člověk podívá na vaše jako vizuály a zpracování klipů, tak by bylo asi divný, kdyby tam byly dvě kombíčka, bubny, zpěvák.
1: Ne, jako je to tak, že chceme to...
0: Zpěvá v kraťase.
1: určitě.
0: A žabka.
1: Jo. No a chlupatý nohy hlavně.
0: No to...
1: ne, určitě chceme to udělat trošičku lehce, nevím, jak to nazvat.
2: Něčím
1: divadelní,
2: special.
1: Nevím, special. Bude tam Fantomas.
2: Ne,
1: ne, Tombola tam bude. Chceme tam udělat prostě tak nějak udělat justice tomu našemu jako vizuálu, který jsme si jako budovali skrz celý ten rok. Tak tam jako chceme představit i ty věci, co se objevovaly v klipech a podobně, udělat to něčím jako zajímavý special, hrát tam jako hlavně ty songy z toho kodexu, že jako ten další vlastně set si myslím, že bude smíchaný ten set, který nebude na tom křestu, tak si myslím, že bude smíchaný z určitých songů. Tady to bude jako trošku delší, speciálnější v tom, že jako možná budeme hrát songy, který už pak nikdy hrát nebude.
0: Nezazní,
1: no.
0: Budete tam sami?
1: Ne, bude tam s náma kapela Seen Things, s kterýma pojedeme potom ještě další koncerty.
2: No předtím,
1: předtím a potom ještě máme ještě, jako naplánovaný jasně. Další, které ještě nejsou jako ready.
0: My sice jako sedíme v Praze, ale co on vás daleko dřív čeká, je 20. listopad a to je koncert v Plzni, tedy v podstatě doma, že jo, v Podlampě a to bude prostě takový jako... No jenom, nebudem používat slovo jenom, bude to prostě koncept jako warm-up.
2: Domácí šmrdlačka.
0: Domácí mejdan prostě, zkrátka.
1: Je to tak, no.
0: Protože jako chápu dobře, že vy do konce roku už další koncerty mít nebudete.
2: Ne, mám jenom jednu Plzeň a pak vlastně ten křest. Tak si
0: takže samozřejmě z Prahy, co by kamenem nohodil, tak kdo nechce čekat do února, 13. února, tak si může dát už váš plzeňský koncert.
2: Vlastně jak říkal Dominik, ty koncerty nebudou stejný, že jo? Ta Plzeň bude prostě jakoby koncert. V naší domovině, ale ten křest bude něčím jiným prostě. No, teďka v sobotu ještě tak máme teďka sezení velký, kde si budeme povídat, pít pivo a budeme vymýšlet, jak moc plánovat. To bude zajímavý. No.
0: No a máte určitě ještě přece jenom nějaký plány, jako jiný, krom těch dvou koncertů na ten příští rok?
1: Vaří se ve velkém kotli. Čekáme, až
0: no, tak
1: ať
0: se vám to nepřipálí, kluci.
2: No, jako naším úkolem je hlavně teďka to album dostat mezi lidi, že jo? Takže teď ho naposlouchali, proto ten křest za delší dobu, ať si to stihnou pěkně naposlouchat.
1: Jestli nebudou zpívat.
2: Za
0: našich mladých let se právě ta muzika šířila pomocí koncertů.
1: No,
2: to už není.
0: Tak teď je právě jako, vlastně teď se to všechno teda musí jako dealovat v tom onlineovém světě, chápu to dobře.
1: Bohužel.
2: Ale zároveň ten kontakt s lidma
0: TikTokový
2: je...
0: TikTokový
2: videa. Ale zároveň ten kontakt s lidma je to nejdůležitější, co tam je. Tím si myslím, získáváš ty jakoby nejhlavnější fanoušky. No.
0: Určitě. Chlapi, já vám moc krát děkuju, že jste si udělali čas a dorazili tady za mnou na pokec, bylo to fajn, jsem objevil vlastně jako pro mě novou kapelu.
1: My také.
0: Tak si to zase pustím po cestě domů, ať se všechno vydaří a s Frankem si vyřeším volňásek.
2: Za peníze. Můžeš mi ho mít zadarmo, ale jako by
0: Ne. Já si ty lístky v poslední době, co vydělávám, už hodně. Teď mám nastat to ticho. Co vydělávám hodně, tak si ty lísky opravdu kupuju.
1: Určitě tam nějaký bude. Proto.
0: Takže nepotřebuju, nechci, já si
1: jo, dobře,
0: koupím.
1: Jste to slyšeli.
0: Ale dostal jsem vlastně krásný triko, takže já ještě abych vás stahoval.
2: Kde ho máš?
0: Tamhle vedle. Kluci, mějte se krásně.
2: No, my moc děkujeme za pozvání.
1: Moc krát díky.
2: A snad na koncertě. No.
0: Určitě jo. Tohle byly Severalas ode mě, je to pro dnešek taky všechno. Od 14. hodiny s váma Šimon, krásný zbytek dne.
3: Dáváte si odposlech Toma Frediho na rádiu Rockzone.

0: naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
11: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
12: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
14: Rádio Rockzone. Muzika na tělo. Rádio Rockzone.

0: Linkin Park a Bleed It Out na Radio Rock Zone. Tak minutu a něco po 14. hodině. Už vás zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek. Krásný čtvrteční odpoledne, přátelé. Dneska je 15. říjen a svátek mají, prosím vás, Terezy. Tak, milé dámy, všechno krásný. No ale já už jsem tady ve studiu taky s Míšou Bezvou, aby jsme si řekli, co je kde novýho. Takhle na úvod hodiny, ahoj.
1: Nazdar, krásný odpoledne. Já už tady listuju v tom, co se dneska večer všude možně děje. Dneska toho je opravdu hodně, protože je čtvrtek, že jo? Ale tak třeba v Praze Lucerna Music Bar, Electric Man a Pondělníci, pak ještě koukám, že třeba Záviš je v Cross Clubu a pokud jste v Brně, tak tam dokonce Krausberry, KC Semilasso, což bude určitě nádherný večer protkaný super songama. A víc toho najdete na rockzone.cz. My už si dáme teď všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Nejvyšší stavba Česka zmizela ze světa, Slovensko omezí množení psů a koček a hokejový obránce Svozil mění působiště. Střední Čechy přišly o jednu ze svých průmyslových dominant a Česko zároveň o svou nejvyšší stavbu. Předpolednem šly k zemi liblické vysílací stožáry. Odstřelila je specializovaná firma Kovo Central. Dvě 355 metrů vysoké ocelové konstrukce, které byly roky opomíjené, ale v posledních letech se staly atrakcí, ke které mířila spousta turistů. Teď čeká rozřezávání a odklízení, to potrvá až do konce listopadu. Nejvyšší stavbou České republiky se tak rázem stal vysílač Krašov na Plzeňsku, který měří 347,5 metrů. Městská hromadná doprava v Klatovech se plní. Od července je zdarma a počet cestujících vzrostl o tisíce. Místní jsou spokojeni, zjistila to naše západočeská zpravodajka Klára Fajstová. Dobré odpoledne, Kláro.
3: Hezký den. Zatímco od ledna do června přepravili autobusy v Klatovech 28,5 tisíce cestujících měsíčně, v červenci už to bylo více než 33 a v srpnu 40 tisíc. To je bezmála o 30% víc. Trend pokračoval i v září. Lidé jsou spokojeni, častěji jezdí také děti do škol. A město chystá další novinky. Už spustilo webový vyhledávač spojení, připravuje se mapa aktuálního provozu. Klára Fajstová, Klatovy.
1: Slovensko značně omezí komerční množení psů a koček. Vyplývá to z návrhu zákona, který dnes schválila slovenská sněmovna. Výjimku ze zákazu budou mít jenom chovatelé registrovaných čistokrevných plemen. Podle ministra zemědělství Richarda Takáče je Slovensko v Evropě nejhorší zemí z hlediska tzv. Množíren.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejový obránce Stanislav Svozil mění působiště. Odchází z Brna a nově bude hrát za extraligový Litvínov. Severočeši převzali smlouvou bývalého juniorského reprezentanta od Komety, která s 23-letým Beckem přestala počítat a v úvodu sezóny ho vyřadila z kádru. Verva o jeho příchodu informovala na svém webu. Obscene Extreme se stěhuje. Po 27 letech se přesouvá z Trutnovského bojiště do Hradeckého parku 360. Pořadatelé poděkovali Trutnovu a ocenili všechno, co tam v rámci festivalu za ty dlouhé roky prožili. Podle svého vyjádření ale musí jít dál. Bojiště nemělo vyhovující zázemí pro tak obrovskou akci. Navíc okolní pozemky se zastavovaly, což byl problém. V Hradci nově nabídnou glamping přímo v areálu i ubytování v partnerských hotelech, které si návštěvníci mohou rezervovat přes oficiální web festivalu. Chystají se také otevřít třeba speciální festivalovou hospodu. Mezi potvrzenými hvězdami na příští ročník, který se koná v červenci, jsou Napalm Death, Exploited nebo Proland, Sperm Canal a Hemeroid. Tak a ještě zmíním na závěr počasí, který bude tak nějak jakoby ve středních polohách, no protože 6 až 1 stupeň k večeru, to už je celkem takový jako nepříjemný, ale co se týká zítřejška, tak 14 až 19 ještě pořád docela dobrý na podzim, očekáváme polojasno až skoro jasno.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Po 14. hodině si tady zahrajeme kapelu Xandria, dojde taky na vanastovky a na úvod hodiny zazní Evanescence a Going Under.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: roce 1983 vydali legendární Yes album 90125, no a na něm se nachází tahle ikonická hitovka Owner of a Lonely Heart.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak jo, pojďme se podívat na silnice, 14 hodin 23 minut, Martina nám řekne, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, na pražském okruhu na 15,5 kilometru směrem k letišti před sjezdem na Barrandov došlo ke srážce dvou nákladňáků. Kolona je od Cholupic a je místy přerušovaná. V Průmyslové ulici ve směru na Štěrboholi za sjezdem na Českobrodskou došlo ke střetu dvou osobních aut. Blokovaný je tam jeden pruh a kolona má skoro kilometr. Před vjezdem do tunelu Blanka Odstroj ve směru na Břevnov došlo ke srážce osobního auta s motorkářem. Blokovaný je tam jeden pruh, kolona se ale netvoří. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, díky, podíváme se i mimo Prahu, protože bohužel těch komplikací je víc po republice. Dálnice D8, 35. kilometr směrem od Prahy na Drážďany, tam narazilo nákladní auto do svodidel a skončilo po nehodě mimo vozovku. Během vyprošťování vozidla počítejte s omezením, kolona se zatím netvoří. Pak dvakrát dálnice D1, 274. kilometr směrem od Kroměříže na Přerov, tam havarovalo osobní auto, počítejte s omezením, zdržení je zatím minimální a na 25. kilometru za sjezdem na Fulnek směrem od Ostravy na Olomouc. Tam zasahují záchranáři u dopravní nehody osobního auta s nákladním. Počítejte s omezením provozu a s téměř 2-kilometrovou kolonou. Pozor i v Lovosicích na kruhovém objezdu v Průmyslové ulici směrem od sjezdu z dálnice D8. Srazily se tam 3 osobní auta, částečně blokují provoz. Zdržení je zatím kolem 5 minut a na trase z Bohumína na Karvinou v Dětmarovicích blokuje provoz nehoda 2 osobních aut. Počítejte s kratší kolonou a se zdržením. Mr. Big za pár minut a předtím taky spolupráce dvou amerických kapel Yellow Card a Good Charlotte, letošní pecka, která se jmenuje Bedroom Posters.
3: Kufr zbalenej, motor běží, Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak teploty se pohybují v Česku aktuálně zhruba v okolo 14 stupňů, k tomu převážně polojasno až oblačno. Noc na zítřek bude převážně taky bez mraků, jenom na Moravě a ve Slezsku zpočátku čekáme oblačno. Noční teploty od 6 do 1 stupně, místy se můžou objevit přízemní mrazíky. No a zítra přes den čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku budou zejména v Čechách mlhy nebo nízká oblačnost, který se ale během dne rozpustějí. No a nejvyšší denní teploty od 14 do 19 stupňů. Tak my si dáme legendární Deep Purple a předtím taky The Strokes a jejich letošní pecku Go In Shopping.
2: 13. album Dua Doproclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskočtější ze všech skotských kapel. A zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do Zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Než si tady dáme ve tři další zprávy s Míšou Bezvou, tak omrkneme, jak to vypadá na silnicích. 14 hodin 50 minut tady v Praze, pozor, ve Kbelské ulici před odbočkou na Kbely směrem od Hloubětína. Došlo tam k havárii osobního auta s nákladním, počítejte s omezením provozu, kolona se tvoří už od křižovatky s Poděbradskou a směrem od D10 se popojíždí na Novopatský od odbočky na Satalice. V Hartigově ulici na křižovatce s ulicí na Jarově bouraly dvě osobní auta, neprůjezdný jeden jízdní pruh, čekejte tam zdržení, a v David ve Fuchterlově ulici bouraly taky dvě osobní auta, projíždějte tam opatrně. Na dálnici D5 u sjezdu na Novou Hospodu na 128. kilometru směrem od Prahy na Rozvadov došlo k nehodě, nemám k tomu tedy bližší informace, kromě toho, že doprava v místě zpomaluje. Na D1 na 274. kilometru směrem od Kroměříže na Přerov havarovalo osobní auto, počítejte s omezením, zdržení je zatím minimální, a pozor i na trase z Havlíčkova Brodu na Svitavy před Poličkou, srazily se tam dvě osobní auta.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme
10: výběr. Dvojnásobíme investice.
11: Přijmete to riziko?
9: Ale je to na vás.
10: Váš názor? Váš názor?
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané od 700 gramů v Bila klubu za 59,90 a aktivní kefír v Bila klubu za 21,90. Bila, to dobré začíná u nás.
14: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone.
15: Muzika na tělo.

0: Ke 14. hodině a 59. minutě nás hudebně doprovodili Darkness se svým songem Solid Gold. No tak jo, přátelé, v tuhle chvíli už vám zdraví Šimon Kalousek opětovně z moderátorský židle. Příjemný čtvrteční odpoledne, se mnou už taky Míša Bezvá, aby nám řekla, co je novýho ve zprávách. Ahoj.
1: Nazdar, krásný odpoledne. My jsme se se Šimonem shodli, že dneska těch koncertů velký kvantum. Ty jsi říkal takový pěkný český slovo.
0: No jasně, ale to...
1: Nebudem opakovat. Asi si to umíte představit. Já tady vybírám něco, na co byste mohli zajít. Třeba mě tady zaujali Mojmir Papalescu, The Nihilist, k tomu ještě The Stylists a to všechno v Roxy. Pokud máte rádi takový klasičtější český metal, tak na Harley do Plzně, do KD Šeříkovky. Venku je krásných 16, tak k tomu tak nějak polujasno, jak to bude s počasím dál, my si řekneme na konci zpráv. Teď je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Evropská unie řeší energetickou drahotu. Nafta bude zítra nejdražší od začátku regulace a střelec Přívratský získal další medaili. Brusel jedná o vysokých cenách energií. Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie na summitu zdůrazňují, že současná situace naléhavě vyžaduje koordinovanou evropskou reakci. Český premiér Andrej Babiš už dříve uvedl, že bude prosazovat další změny systému emisních povolenek ETS. Česko v jeho požadavcích podporují mimo jiné Itálie a Polsko. Nafta bude zítra nejdražší od začátku regulace. Maximální cena povolená státem vzroste o 14 haléřů na téměř 48 korun 80 za litr. Cenový strop na benzin se naopak proti dnešku sníží o téměř 40 na 640 korun 70 za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes zveřejnilo ministerstvo financí. Podle údajů společnosti CCS je benzín o 11 korun na litr dražší než před rokem. Za naftu před 12 měsíci motoristé platili o 14 korun na litru méně. Platnost řidičáků se možná prodlouží. Novela silničního zákona počítá s tím, že by řidiči chodili na výměnu průkazu až po 15 letech, namísto současných 10. Jde o jednu část ze souboru změn, které připravilo ministerstvo dopravy. Rezort třeba také navrhuje jednodušší vymáhání pokut za prohřešky v rámci unijních zemí. Další novinkou je zvýšení rychlosti karavanů na dálnicích a silnicích ze současných 80 na 100 km v hodině. Igor Sirota z Ústředního automotoklubu nás upozornil na možná úskalí této změny.
3: Čím těžší automobil, tím i delší brzná dráha, to je to negativum, to pozitivum je to, že ploužení se těchto automobilů mezi nákladními vozidly v pravém pruhu zase z druhé strany omezuje tu dopravu.
1: Novela silničního zákona je teď v připomínkovém řízení, následně zamíří na vládu a do sněmovny. Ministerstvo dopravy chce, aby změny platily od poloviny příštího roku.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Střelec Jiří Přívratský získal na světovém poháru v Káhře další medaili. V třípolohové malorážce skončil třetí. V souboji o bronz porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého odsunul na čtvrté místo o 0,2 bodu. Přívratský navázal na pondělní vítězství ve střelbě ze vzduchové pušky, díky kterému oslavil první letošní triumf v seriálu a 8. v kariéře. Led Zeppelin jsou zase in. Kapela svým klasickým hitem doprovází první trailer k filmu Grety Gerwig Narnie čarodějův synovec. Režisérka se kvůli tomu, aby získala svolení k použití téhle pecky, osobně setkala s Robertem Plantem a Jimmy Pagem. A to se jí povedlo. V hlavních rolích se představí Emma McKeyová jako bílá čarodějnice, Daniel Craig jako čaroděj a Meryl Streep propůjčí hlas Aslanovi. Premiéra Narnie je naplánovaná na únor příštího roku. Co by ne, tak nová generace, která tuhle pohádku zkoukne, tak bude vědět, zač je toho dobrá muzika. My se podíváme ještě na počasí, bude polojasno až skoro jasno, tedy od 10. večer dál na Moravě a ve Slezsku zpočátku až polojasno, večerní teploty nejníž na 6 až 1 stupně Celsia. Místy také přízemní mrazíky a co se týká pátečního dne, tak polojasno až skoro jasno s teplotama mezi 14 až 19.
0: Tak to bychom měli. Já děkuji Míše za zprávy. Po 15. hodině si tady zahrajeme Måneskin, Foo Fighters a na úvod hodiny slovenský horký jeslíže a pecku Malá Žužu. Tak ještě jednou pohodový odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Naprostá klasika ze 60. let, legendární The Who a song My Generation na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak 15 hodin 17 minut, jdeme znovu omrknout dopravu. Martina nám poví, jak to teď jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, na pražském okruhu na 14,5 kilometru před sjezdem na Marandov směrem k letišti došlo k nehodě dvou kamionů, zdržíte se v koloně od sjezdu na Vestec. Na Kbelské před odbočkou na Kbely směrem na Letňany došlo k nehodě osobního auta s nákladním. Kolona se tvoří od křižovatky s Poděbradskou a směrem od D10 se popojíždí na Novopatské od Satalic. Na Praze 3 v Hartigově ulici na křižovatce s ulicí na Jarově bourala dvě osobní auta. Blokovaný je tam jeden pruh, připravte se i tam na zdržení. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, děkuju. Na trase mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem na úrovni Kamenného újezdu bouraly dvě osobní auta, provoz je tam řízen kyvadlově a kolona se tvoří v obou směrech. V Písku v Pražské ulici dva osobáky v sobě, čekejte tam omezení provozu. Na průtahu z Nojma na Vídeňské třídě u benzínky došlo ke střetu čtyř osobních aut s motorkou, provoz je tam řízený kyvadlově. Na místě probíhají vyprošťovací práce, počítejte se zdržením v obou směrech a na Zlínsku pozor mezi Dolní Lhotou a Luhačovicemi, kde bourala dodávka. Na místě probíhají záchranné práce. Čekejte tam zdržení. No tak jo, je to hodně, tak všem řidičům šťastnou cestu, pokud možno bez podobných komplikací. My si za pár minut zahrajeme R.E.M., ale ještě předtím aktuální pecku od švédských Europe. The Cult of Ignorance.
1: Radio Rock Zone.
3: Nový headliner už můžete číst zdarma v apce i na webu. 30 let po svým, a ne 30 případů z historie kapely Bohnout. Jesse's Eagles of Death Metal znovu ve zpovědnici Šárky Hellerové. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
4: Poslední červencový víkend patří už tradičně legendární Benátské Symposium. Využijte nejvýhodnější ceny a pořiďte si celofestivalové vstupenky do konce října. Už teď se můžete těšit na pecky od kapel Divokej Bill, Olympic, Tublatanka, Jelen, Krucipisk, Doga, Trautenberg, Janek Ledecký a Band, Dr. Pepe a spoustu dalších jmen, která otajníme už brzy. Kupte si lístky včas na www.benacka.cz. Benátská s impulzem, pojďte se bavit.
5: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: Chceš si na podzim vyšperkovat svoje auto? Připrav ho na sezónu s Allegro. Na jednom místě najdeš autokosmetiku a vše pro péči o tvoje auto za skvělé ceny. Když autokosmetika, tak Allegro.
7: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a tří kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
11: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
12: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.
13: Každý den
4: od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
12: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: jako pozvánku na náš večerní pořad Nekonečný koncert, tedy hodinku výběru z těch nejlepších rokových živáků. No a tenhle ten pořad si dáte dneska s Frankem mezi 18. a 19. hodinou, tedy ve svém pravidelném čase. Když už jsme tu živou muziku nakousli, tak se pojďme rovnou podívat na dnešní koncerty.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Také už jsme tady s Míšou dneska jednou zmínili ve zprávách, dneska se toho děje strašně moc, takže vás když tak odkazuji i na náš web rockzone.cz do sekce Club Life nebo na naše sociální sítě, kde si kompletní seznam všech dnešních hudebních akcí můžete v klidu projít. Teď si to pojďme tedy říct, tady v Praze v Lucerna Music Baru Electric Man a taky Pondělníci v Roxy dneska Mojmír Papalescu and the Nihilists, no a Mojmír tam zahraje ještě druhý set a to se svojí kapelou druhou The Stylists. V Arše Plus neboli v divadle Archa dneska určitě zajímavý koncert, protože tam vystoupí americký zpívající herec David Duchovny a spolu s ním Andrew Gilles. V Cargo Gallery Timudej, v Paláci Akropolis německá banda Hematom a jako support český Mean Messiah, v Café v lese britský Declan Walsh and Decadent West a Theo Bleak, v Krosu Bolešovicích Záviš, malostranský besedě My New Band Believes z Británie a jako předskoukány kraj Jan Jesper Levelin a na sedmičce na Strahově dvě německé kapely Dungeon Keeper a Sadistic Goat Messiah. V Plzni dneska v kulturním domě Šeříková Harley, v Olomouci v Jazz Tibet klubu písničkářka Mucha, no a v Brně určitě velmi, velmi zajímavá akce pro milovníky alternativní hudby, vystoupí tam legendární Slovenci Laibach, no a v kulturním centru Semila jsou pro změnu česká hudební legenda Krausberry. Tak já myslím, že určitě z čeho vybírat, my pojďme dál s muzikou v nejbližších minutách AC/DC a taky U2 a jejich letošní věc Song of the Future.
1: 13. album Dua The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskočtější ze všech skotských kapel. Zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do Zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak pojďme to ještě v rychlosti omrknout před zprávama ve 4. Martina nám poví, jak to teď vypadá v Praze s dopravou. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, na Kbelské před odbočkou na Kbely směrem na Letňany stále překáží nehoda osobního auta s nákladním. Kolona je od křižovatky s Poděbradskou a na Novopatské se popojíždí od Satalic. Na příjezdu do Čimic od Chaber v Čimické ulici u konečné autobusu došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Dejte tam pozor. Celkově čekejte v Praze velmi silný provoz a připravte se na kolony. Pokud míříte z Prahy na Příbram, tak 4,5 kilometru dlouhá kolona vás čeká před omezením u jíloviště. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, děkuju. Aktuálně pozor taky na průtahu Milevská v Táborské ulici na křižovatce se Sokolovskou. Došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Na místě zasahují záchranáři. V Teplicích v Alejní ulici došlo ke střetu osobního auta s elektrokoloběžkou. Je tam nějaký to omezení provozu, počítejte s tím. V Sokolově v křižovatce ulici Jednoty a KH Borovského došlo ke střetu dvou osobáků. Tam se připravte na zdržení. Na Rychnovsku v Opočnu v Dobružské ulici u křižovatky s ulicí Na Bělidle se srazilo osobní auto s cyklistou, na místě záchranáři a projíždí se jedním pruhem, a v Ostravě v ulici doktora Šavrdy bourali dvě osobní auta, jeďte tam opatrně.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. UniCredit Bank.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerie Harfa.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
12: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: jsem si u té lepecky uvědomil, jak ten čas strašně letí, protože už je to, představte si, 35 let, co přišel Lenny Kravitz s tímhletím songem It Ain't Over Till It's Over. To zní výborně. Tak přátelé, půl minuty před 16. hodinou vás znovu od mikrofonu zdraví Šimon Klousek, pohodový čtvrteční odpoledne. No a než si tady zahrajeme nějakou další muziku, tak se taky podíváme, co je kde novýho ve zprávách, který má pro nás Míša Bezva jako celý dnešní odpoledne. Ahoj.
1: Nazdar, krásný odpoledne. Šimone, zeptám se, vzhledem k tomu, že mám tady koncerty dnešní před sebou, víš, kdo je David Duchovny? Říká ti to jméno něco?
0: No, abych nevěděl. Akta X a tak dále.
1: Akta X, přesně, ale tenhle ten pán dokonce je nadaný muzikant, tady píšou, a dneska bude v Arše Plus. Já jsem to třeba nevěděla, ty znáš
0: Já muziku? Jsem viděl nějaký videa, musím říct, že jako je muzikant taky jako velmi dobrý.
1: Jo, tak no, tak dobře, tak já si to poslechnu. Nicméně, pokud byste se chtěli přesvědčit o tom, jak David Duchovny zpívá, hraje, tak můžete dneska do Archi Plus v Praze, a ještě tady čtu, že hraje melodický rock s poetickýma textama, tak to by mohlo být moc pěkný. Jinak zavítáme ještě třeba na Strhov na Sedmičku, Dungeon Keeper, Sadistic, Goat Messiah, a nebo ještě Laibach ve Flédě v Brně. My už si teď dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dotaci celkem 200 milionů chce ministerstvo pro velké podniky. Slovenský politik Matovič možná přijde o ochranku a Fačer udělil 15-letý zákaz za korupci rozhodčího. Ministerstvo zemědělství připravilo dotační program výlučně pro velké podniky. Šéf rezortu Martin Šebestián na to chce vyčlenit až 200 milionů z rozpočtu ministerstva. Peníze bude vyplácet lesnický fond, který doteď tímto způsobem podporoval jen malé a střední podniky. S informací dnes přišel veřejnoprávní rozhlas. Podle materiálu připraveného vládou Evropská komise se spuštěním programu souhlasila. Návrh se ale nelíbí opozici. Piráti chtějí Evropskou komisi požádat, aby další takové dotační programy pro největší agroholdingy už neschvalovala a naopak podpořila běžné zemědělce. Dneškem v Praze začíná další Signal Fest. 14. ročník festivalu digitální a kreativní kultury nabídne videomapping, laserovou projekci nebo světelné instalace. Návštěvníci si je můžou prohlédnout na dvou trasách, v centru a poprvé také v Dejvicích. Dostupné budou každý den od 19 hodin do půlnoci. Festivalu s tématem Dream On, sny a vize v hlavním městě trvá do neděle. Bývalý slovenský premiér Matovič může přijít o bodyguardy. Stát řeší zneužívání státní ochrany bývalého politika.
3: Incidentov s Matovičom so zásahmi polície i ochranky stále pribúda. Keďže predseda parlamentnej strany opakovane odmieta spolupracovať s bezpečnostnými zložkami, do parlamentu ide návrh zákona, ktorý umožní odobrať politikovi ochranku, najmä ak ju zneužíva. Igor Matovič totiž na mítingoch zámerne vyprovokuje oponenta, konflikt vyhrotí a všetko nahráva na video, ktoré mu potom nahráva politické body na sociálnych sieťach. Josef Baoko, Slovensko.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal za korupční jednání zákaz činnosti ve fotbale na 15 let a pokutu 150 tisíc korun. O verdiktu etické komise informovala fotbalová asociace ČR na svém webu. Vejtasa s trestem nesouhlasí a hodlá se proti němu odvolat, řekl to serveru iSport.cz. My už pojďme taky do světa filmu. Do kina můžete zaskočit na nový český snímek Virbel. Hypnotický příběh o síle krajiny, zapomenuté lidové moudrosti i hledání skutečného domova. Pokračuje Saša Ptáčková.
4: Martin zdědí chátrající dům v Českém středohoří a odchází z města hledat nový směr.
5: Myslel jsem, že jsi skopča. Zemí na nikdo nejezdí.
4: Jeho klid naruší příchod tajemné Agnes a krajina, která začne odhalovat svá dávná tajemství.
6: Myslel jsem, že je mrtvá, když jsem ji našel.
7: Jestli chcete pomoct, dejte mi plán.
4: Martin musí obnovit ztracenou paměť místa, aby zachránil Agnes, zem i sám sebe.
6: A můžeme vrátit ty suchy.
1: Vy Vypadá to na atmosféru veskrze napínavou, tak snad to obstojí v zahraniční konkurenci. A co se týká počasí na závěr, tak teploty k večeru padají až na 1 stupeň k 0. A tady místy můžou být i přízemní mrazíky, nejvýš 6 stupňů, k tomu polojasno až skoro jasno a páteční den bude polojasný až skoro jasný. Zpočátku zejména v Čechách můžou být mlhy nebo nízká oblačnost. K večeru přibývání oblačnosti a teploty do 19 stupňů.
0: Tak jo, já Míši děkuju za zprávy, no a co pěknýho si zahrajeme po 16. hodině, to vám hnedka prozradím. Rise Against, taky Tři sestry a otvírák se postará Ozzy Osbourne s peckou Not Going Away.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Motorhead, rok 1979, album s názvem Overkill, no a na něm je tenhle song No Class.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak pojďme to mrknout znovu, 16 hodin 18 minut, jak to vypadá tady v Praze, to už tam řekne Martina, ahoj.
2: Ahoj Šimone, v Černokostelecké ulici na křižovatce s Dřevčickou směrem na Štěrboholi bourala dvě osobní auta, připravte se tam na zdržení. Nehoda dvou osobáků se stala také na Barandově v Borského ulici u křižovatky s Hegrovou. Provoz tam zpomaluje. A na Kbelské na úrovni Proseka před sjezdem na Mladoboleslavskou ve směru do Hloubětína došlo ke srážce osobáku s kamionem. V koloně si postojíte od Cínovecké. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, děkuji, já to ještě s dovolením doplním. Aktuálně pozor v Českých Budějovicích v Rigrově ulici u křižovatky s Lipenskou, tam srazilo osobní auto chodce, na místě počítejte s omezením. V Olomouci ve Chválkovické ulici poblíž zastávky MHD Chválkovická Epava komplikuje provoz dopravní nehoda, na místě počítejte se zdržením v obou směrech. Ještě jednou Olomouckou na trase z Olomouce směrem na Šternberku odbočky na Bohuňovice, dva osobáky v sobě, na místě doprava zpomaluje v obou směrech a pozor taky v Ostravě v Hrabůvce na křižovatce ulice Doktora Martinka a Horní bouraly dvě osobní auta, projedete tam s omezením. Guns N' Roses a předtím taky letošní věc od Rolling Stones In The Stars už za chvíli.
1: Radio Rock Zone. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na dva roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
4: Jasně, a já budu britská královna.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
4: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
4: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
3: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Pomáháme s Europlazmou.
9: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
10: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
11: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
13: Hit sezóny na Rádio

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Aktuální teploty v Česku v průměru kolem 15, k tomu převážně oblačno. V noci na zítřek můžeme čekat polojasno až skoro jasno, ojediněle se vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Noční teploty od 6 do 1 stupně, zítra přes den pak čekáme polojasno až skoro jasno. Zpočátku budou zejména v Čechách mlhy nebo nízká oblačnost, který se ale během dne mají rozpouštět. No a k tomu nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů, na horách pak kolem 11. Joan Jett and the Blackhearts nás čeká za pár minut a předtím taky Linkin Park a jejich 2 roky stará záležitost Heavy is the Crown.
0: 13. album Dua The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskočtější ze všech skotských kapel. Zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do Zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak 16.47 před zprávama v 5 se ještě jednou podíváme na silnice a Martina z Global Assistance nám řekne, jak to jede v Praze. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, na Kbelské ve směru do Hloubětína na úrovni Proseka před sjezdem na Mladoboleslavskou překáží nehoda osobního auta s kamionem. Zdržíte se v koloně od zdib. Na Praze 8 v Čuprově ulici ve směru na Prosek za nájezdem od Balabenky bourala dvě osobní auta. Blokovaný je tam jeden pruh. A na nehodu dvou osobáků dejte pozor ještě v Černokostelecké ulici na křiž se Dřevčickou směrem na Štěrboholi. Z Global Assistance Martina.
1: Díky Martino, v Liberci v ulici Usila došlo ke střetu osobního auta s náklaďákem, počítejte s omezením provozu. Pak tady mám dvakrát Jablonecko, na výjezdu z Malý Skály směrem na Koberovy bourali dvě osobní auta a v Plavech na místní silnici poblíž prodejny potravin havarovalo osobní auto s motorkářem, tam počítejte s omezením provozu. No a pozor taky na průtahu Brna ve Sportovní ulici směrem na Vinohrady, tam bourali dvě osobní auta, na místě zasahou záchranáři a provoz je tam částečně omezen.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerieharfa.cz.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
14: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rock Zone.

0: Snow Hayo a Red Hot Chili Peppers na rádiu Rock Zone. Tak přesně tenhle ten song nám tady dozněl necelou půl minutu před 17. hodinou, ve chvíli, kdy vás zdraví opětovně od mikrofonu Šimon Kalousek, v rámci možností přeju pohodový čtvrteční odpoledne. No a před startem poslední společný hodinky pro dnešní den má pro nás Míša Bezva taky další zprávy. Ahoj.
1: Krásný odpoledne, koukám tady na další koncerty, které byste mohli dneska navštívit. Tak kultovní formaci Mojmír Papalescu do Nihilist dneska můžete vidět v Roxy v Praze. Jenom tady čtu, že tahle kapela v Česku definovala zvuk elektrického punku, takže pro všechny příznivce něčeho takovýhleho podobného, synťáky, trochu tady píšou vůdu, tak to všechno můžete zažít v Roxy. Bude tam taky kapela The Stylists, což je další Mojmírův počin, takže to bude velmi komplexní, myslím, večer. A můžete zaskočit taky třeba na Muchu do Jazz Tibet klubu, pokud jste někde poblíž Olomouce. My už si teď dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Istanbul v noci zasáhla povodeň, zemřel spisovatel Rudolf Křesťan a v Plzni začíná konferenční liga. Turecký Istanbul spláchly silné deště. Od včerejší noci při rozsáhlých záplavách záchranáři vyprostili stovky lidí, které voda uvěznila na pracovištích. Dnes to uvedla agentura AP. Videa zachycují, jak deště zaplavily domy i podniky a silnice v největším tureckém městě. Záplavy následně způsobily rozsáhlý dopravní chaos. Podle místních médií zemřel při povodních 14-letý chlapec, kterého zasáhl elektrický proud poté, co šlápl do louže v parku. Druhou obětí povodní je 34-letý muž, který se při pádu na chodníku uhodil hlavou o zem. V Istanbulu se dnes neučí a někteří státní zaměstnanci dostali dovolenou. Úřady obyvatelům doporučili zůstávat doma. Podle samosprávy Istanbulu v některých oblastech napadlo nejvíc srážek od roku 1985. V Praze dnes zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan, bylo mu 83 let. Křesťana nejvíc proslavili jeho fejetony, které začal publikovat už jako středoškolák. Za svůj život napsal více než tisícovku krátkých humorných textů založených na nadsázce, recesi a slovních hříčkách. Fejetony psal pro časopisy, vydával je i knižně. Znali ho rozhlasoví posluchači i televizní diváci. Poslední rozloučení s Rudolfem Křesťanem bude příští pátek 23. října v Nové obřední síni na pražských Olšanských hřbitovech. Vsetín je dnes v růžovém. Tradiční den pro růžovou stužku má podle našeho zpravodaje Jana Čady pomoci v boji s rakovinou prsu. Honzo, já vám přeji krásné odpoledne.
3: Hezký den ve zdejší poliklinice a také obchodní galerii si každá žena a dívka mohly zcela unikátně vyzkoušet, jak správně vyšetřit sama sebe. K tomu slouží dvě dokonalé makety a stejně dokonalý doprovod spořádající společnosti kajaku, členek pacientských organizací nebo studentek střední zdravotnické školy. Dnes tu platí, mám to ve svých rukou. Růžový říjen jede naplno také u sousedů ve Zlíně, kde se zapojila řada institucí, mimo jiné obchodní dům nebo městské divadlo.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalistům Jablonce začínají boje v konferenční lize. Severočeši se dnes v úvodním kole evropského poháru představí na hřišti favorizovaného Freiburgu. Na utkání je připravený už i obránce Jiří Slama. 27-letý fotbalista dostal po náročném reprezentačním srazu volno a vynechal i sobotní zápas v Brně. Slama věří, že proti soupeři z německé Bundesligy nebudou hrát druhé housle.
4: A tak dostal jsem 3 dny volno, takže jsem si trochu odpočinul a nabral síly a věřím, že i když to bude těžký zápas teďka, co nás čeká, tak zkusíme nějaký malý zázrak, že přivezeme třeba i nějaký hezký výsledek.
1: Utkání má ve Freiburgu výkop v 21 hodin. Ve stejný čas rozehraje svůj zápas v evropské lize Plzeň na hřiště maďarského Ferencvároše. A už v 18.45 vyzve pražská Sparta doma norský Lillestrøm. Holandská rocková diva Floriansen po 14 letech oficiálně opouští finské giganty Nightwish. Kapela i samotná zpěvačka dnes potvrdili, že se jejich cesty rozcházejí na základě vzájemné dohody. Pro fanoušky je to sice obrovská rána, ale odchod zpěvačky Nightwish proběhl v kamarádském duchu. A co stojí za tímto šokujícím krokem? Floriansen se chce naplno vrhnout na svou sólovou kariéru. Už v lednu příštího roku jí vychází druhé sólové album Hitress, na které naváže velké koncertní turné. A zpěvačka cítí, že nastal čas dát vlastním projektům 100% prioritu. Nightwish jsou sice momentálně bez frontwoman a oficiální náhradu zatím nemají, podle prohlášení plánuje kapela ale pokračovat dál ve své kariéře. Změna je život. Co se týká počasí, bude polojasno až skoro jasno, večer tedy až do rána, teploty mezi 6 až 1 stupněm. Zítřejší den během rána očekáváme polojasno až skoro jasno, potom přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty v pátek 14 až 19.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Jaká je nabídka muziky po 17. hodině? Within Temptation, taky Kabáti a na úvod hodiny System of Down a jejich Inner Vision.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Kapela Aerosmith, rok 1989, album Pump a song Love in an Elevator.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak se na to pojďme znovu podívat, myslím tady tuzemský silnice, 17 hodin 20 minut a začneme tady v Praze. Martino, jak to vidíš, ahoj.
2: Ahoj Šimone, v Praze čekejte kolony stále na Štěrboholské spojce, na jižní spojce ve směru na Černý most, popojíždí také Vilzonka, Kbelská ulice ve směru na Letňany, zdržíte se i na Liberecké a v Holešovičkách ve směru do centra. Dlouhá kolona se táhne před tunelem Blanka v Povltavské ulici, postojíte si také v Radlické směrem do centra a kolona i na Pražském okruhu ve směru k D1, od sjezdu z D5 až k Ořechu. Pokud míříte z Prahy na Příbram, tak zdržení čekejte mezi Zbraslaví a Jíloviště, kde popojíždí 5,5 km dlouhá kolona. A na D1 je kolona od Modletic až k Mirošovicím, to znamená mezi 11. a 22. kilometrem. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, děkuju. Podíváme se samozřejmě i mimo Prahu na výjezdu z Mladé Boleslavy směrem na Jičín na úrovni Řepova. Bourali 3 osobní auta a provoz je řízený kyvadlově. Na místě probíhají vyprošťovací práce, kolona se tvoří v obou směrech. Na obchvatu Čáslavy ve směru na Havlíčkův Brod od Kolína bouralo osobní auto s kamionem, nehoda je se zraněním, zdržíte se v kilometrový koloně. Na příjezdu do Karlových Varů od dálnice D6 došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladňákem. Provoz je tam řízený kyvadlově, na místě zasahují záchranáři, kolonu čekejte v obou směrech. V Teplicích v ulici Fráni Šrámka došlo k nehodě dvou osobních aut a na Náchodsku mezi Červeným Kostelcem a Olešnicí došlo k nehodě motorky. Nehoda je tam se zraněním, projedete s omezením provozu. No tak jo, všem řidičům šťastnou cestu, jak jinak, nás čekají Faith No More a předtím taky novinka od kanadských Nickelback, Rattle the Cage.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone. Hit sezóny na rádiu.

0: Kapela U2 je klasika Where the Streets Have No Name, živým provedení, no a celá hodina živáků, samozřejmě už od 6 u Franka v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert. Ode mě ještě Raymonds, anebo taky kapela Flogin Molly, This Road of Mine.
1: 13. album Dua The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskočtější ze všech skotských kapel. A zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do Zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak, my se budeme loučit, ale podíváme se ještě, jak to vypadá na silnicích. 17.45 z Prahy se hlásí Martina, ahoj.
2: Ahoj Šimone, v Praze čekejte kolony stále na Štěrboholské spojce, na jižní spojce ve směru na Černý most, po pojíždí také Vilzonka, Kbelská ulice ve směru na Letňany, zdržíte se i na Liberecké a v Holešovičkách ve směru do centra. Dlouhá kolona se táhne před tunelem Blanka v Povltavské ulici, postojíte si také v Radlické směrem do centra a kolona je i na Pražském okruhu ve směru k D1, od sjezdu z D5 až k Ořechu. Pokud míříte z Prahy na Příbram, tak zdržení čekejte mezi Zbraslaví a Jílovištěm, kde popojíždí 5,5 km dlouhá kolona. A na D1 kolona od Modletic až k Mirošovicím, to znamená mezi 11. a 22. kilometrem. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, díky. V Berouně v Koně Pruský ulici u Kruháče havarovalo osobní auto s nákladňákem. Čekejte tam silný provoz. Na dálnici D10 na 24. kilometru ve směru na Turnov došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Blokovaný je tam jeden jízdní pruh. Kolona se zatím ku podivu netvoří a v Jablonci nad ní jsou v Opletalově ulici u křižovatky s Korejskou dva osobáky v sobě. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, takže bacha i tam. No tak jo, ode mě pro dnešek všechno. Od česti už Frank s váma a naše pravidelný pořad je Nekonečný koncert a hrajeme na přání. Já se budu těšit zase zítra v pátek klasicky od 2 odpo do té doby čus.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus desítka půl litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
13: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: krásný dobrý defalšovaný čtvrteční podvečer, přátelé, od mikráku už se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte, nebo jste právě naladili Radio Rock Zone. Nejsem tady ale sám, je to se mnou druhá jsem se nějak do toho zametal. Druhá do vaší oblíbený dvojice, a to sice bezva, nazdár.
1: Nazdár.
0: Já vám přejeme krásný čtvrtek 15. října 26, taky všechno nejvyšších svátků všem Terezám, Terezím a Aurelím, který ho dneska slaví, co se ještě dneska řekneme hezkýho. Nic tady pro vás zásadního nemám, takže povídej, co máš pro nás hezkýho ke zprávám.
1: Hele, já koukám, že dneska jsou pondělníci v Lucerna Music Baru.
0: No.
1: Dotklo se tě už tohle téma pondělníků?
0: Dotklo. Já jsem je dokonce loni na stejném místě v tomhle stejném složení plus ještě s Vráťou Hoškem točil v LMBčku.
1: Paráda.
0: A vlastně jako jsem byl ty bláho, jako očarovaný.
1: Zaskočen.
0: No, jako jo, já jsem vůbec vlastně jako nevěděl, do čeho jdu, že jo, a bylo to super, bylo to fajn, bylo to nejdál.
1: A už loni se polejval tím pívem na konci.
0: Oh, jasně,
1: jo,
0: jasně. Petkou Braníka.
1: Já jsem to schytala, já jsem zrovna slavala na Rusky nějak před půl rokem, nevím, a schytala jsem právě trochu Braníka na triko, na kaloty, takže to bylo příjemný. Takže no, pokud chcete zažít tady ten krásný koncert Electric Man pondělníci, tak Lucerna Music Bar dneska, tak doporučujeme s Frankem. Nabízím ještě, prosím pěkně, třeba záviše v Cross Clubu, což bude taky velmi výživný, tak si to případně užijte. My už dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Počasí se o víkendu zhorší, Trump vyhandloval s Ruskem ropu a fotbalisté Plzně jdou za necelou hodinu do boje. Zítra nás čeká na výsost jasný a teplý den. Teploty vystoupají až k 18 stupňům a bude jasno a modro. Ovšem o víkendu se v Česku obloha zatáhne a místy má pršet. V sobotu ještě můžeme čekat něco kolem 17 stupňů Celsia. Neděle bude zase podstatně chladnější. Maximálku čekáme kolem 14 stupňů. V noci se navíc můžou objevit i přízemní mrazíky. Doma Žlicko má svou velkou raritu. Pastevci rodiny Františka Gresla z Českého svazu ochránců přírody Libosváry tam udržují cenná bezlesí v českém lese. Pomáhá jim v tom stádo zhruba 250 jaků, ovcí a koz. V čem je to pro krajinu zásadní, vysvětlil ředitel správy HKO Tomáš Pekert.
3: To, že krajina českého lesa byla po staletí formována lidskou činností a vlastně odsunem původního obyvatelstva, vznikem železné opony a následně vyhlášením chráněné krajinné oblasti, už se do té oblasti lidi nikdy nevrátili, ale pro tu krajinu je stěžejní, aby vlastně nějakým způsobem ta činnost, která tam dlouhodobě probíhala, pokračovala.
1: Ruská nafta začala proudit na světové trhy. Na základě dohody Kremlu s americkým vůdcem Trumpem a podle agentury Reuters to dnes prohlásil mluvčí Kremlu Peskov. Trump minulý týden po rozhovoru se svým protějškem Putinem překvapil oznámením, že Rusko okamžitě dodá na americký světový trh přes 300 tisíc tun nafty. Experti nečekají výraznější vliv na ceny pohonných hmot. Zmíněné množství nepokryje ani denní spotřebu Spojených států. Ty totiž denně zužitkují zhruba 490 tisíc tun ropy. Analytici také pochybují, že Rusko je vůbec schopné dohodnuté objemy dodat.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisty Plzně čeká velký večer. Ve svém druhém zápase letošní Evropské ligy se od 9 večer utkají v Budapešti s domácím Ferencvárosem a to bude chtít hodně snahy. Asistent trenéra Viktorky David Mikula ale doufá, že dlouhá reprezentační pauza Plzně pomohla.
4: Vzhledem k tomu, že ten první zápas v tom domácím prostředí nám jako dá se říct vůbec nevyšel, tak chceme ukázat, že jsme schopni v té Evropě doručit nějaký výsledek a hlavně podat výkon tak, aby ty body jsme přivezli.
1: Hlas roku Glenn Hughes bojuje jako lev. Legendární zpěvák a basák Deep Purple se doma zotavuje po náročné 10-hodinové operaci srdce. Člen rock'n'rollové síně slávy sdílel zprávu z nemocnice v Los Angeles se svými fanoušky a vyjádřil obrovskou vděčnost za to, že má zákrok za sebou. Operace hrudníku byla nevyhnutelná poté, co lékaři u 74-letého muzikanta objevili vážné problémy při kardiologických vyšetřeních. Kvůli svému zdraví musel Hughes už v srpnu oznámit definitivní konec koncertování i živého vystupování. Po téměř 60 letech na světové scéně tak odkládá basu a bohužel na hřebík už na dobro. My mu do rokového důchodu přejeme hlavně pevné zdraví. ještě opravu zprávu, co se týká fotbalistů, ty nastupují plzeňští v 9, za necelou hoďku se to týká Sparta Lillestrøm, takže tak a ještě dodávám, že počasí večer 6 až 1 stupeň, bude polojasno i skoro jasno, no a k tomu pátku, to už jste slyšeli, to bude kolo 18.
0: Tak jo, tak já moc krát děkuji a my si, přátelé, pojďme dát náš pravidelný pořad. Nekonečný koncert neboli hodinu živáku na tělo. Hned skrát pro vás mám třeba Paula McCartneyho Tariu anebo Kiss a jejich Detroit Rock City.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Za náma první trojice živáku na rádiu Rock Zone. No a my si v 18.18 pojďme říct, jak to vypadá aktuálně s dopravní situací, a tu nám popíše Martina z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, na pražském okruhu na 15. kilometru směrem k letišti došlo k požáru vozidla. Na místě zasahují hasiči a blokovaný je jízdní pruh pro pomalá vozidla, dejte tam pozor. Na jižní spojce ve směru k Barandovskému mostu před sjezdem na Záběhlice bourala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, moc krát díky, my už si pojďme dát další živáky. Čekají nás Queenie, Green Day nebo R.E.M. a jich All the Way to Reno.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Nový headliner už můžete číst zdarma v apce i na webu. 30 let po svým, a ne 30 případů z historie kapely Bohnou. Jesse's Eagles of Death Metal znovu ve zpovědnici Šárky Hellerové. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
4: Poslední červencový víkend patří už tradičně legendární Benátské Sympulzem. Využijte nejvýhodnější ceny a pořiďte si celofestivalové vstupenky do konce října. Už teď se můžete těšit na pecky od kapel Divokej Bill, Olympic, Tublatanka, Jelen, Krucipisk, Doga, Trautenberg, Janek Ledecký a Band, Doktor Pepe a spoustu dalších men, která otajníme už brzy. Kupte si lístky včas na www.benacka.cz. Benátská s Impulzem, pojďte se bavit. Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rock Zone. Hello.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No a když jsme u těch živáků, tak se mrkneme taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Pro Prahu tu mám pozvánku třeba do Lucerna Music Baru, kde vystoupí Electric Man a s nimi Pondělníci. V Roxy hrají The Stylist a Mojmir Papalsku and The Nihilists, Parše Plus, David Duchovny a Andrew Giles, v Cargo Gallery Timu Day, v Paláci Akropolis Hematom a Mean Messiah, v Cafe v Lese Declan Welsh and Decadent West a The Oblique, v Cross Clubu Záviš, v Malostranský besedě My New Band Believe a Jasper Levelin a na sedmičce na Strahově Dungeon Keeper a Sadistic Goat Messiah. V Plzni v kulturním domě Šeříkova vystoupí Harley, v Olomouci v Just Tibet Clubu Mucha, v Brně v KC Semilaso Krausbery a na Flédě Laibach. Všechny tyhle ty pozvánky najdete i na našem webu sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už pojďme na další živáky. Čekej nás ZZ Topa nebo Linkin Park a jejich Burn It Down.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Třinácté album Dua The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskotštější ze všech skotských kapel. A zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do Zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se ještě jednou v té hodině podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravní situací. Na dálnici D1 na 198 km u Brna ve směru na Prahu havarovalo osobní auto do dopravního značení. Na místě počítejte se zhruba kilometrovou kolonou. Pak tu mám na Vinohradech, v Bělehradské ulici u křižovatky s Anglickou bourala dvě osobní auta, projedete s omezením. Na Praze 8 v ulici u Libeňského mostu srazilo nákladní vozidlo chodce, dbejte zvýšené opatrnosti. A na Pražském okruhu na 15. kilometru směrem k letišti došlo k požáru vozidla. Na místě zasahují hasiči, blokovaný je jízdní pruh pro pomalá vozidla. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
5: To je ale zima. Jdu ven.
4: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme
9: dvojnásobíme investice.
10: Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
9: Váš názor? Váš názor?
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
13: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
14: Jasně, a já budu britská královna.
13: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
14: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
14: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
13: No počkej.
15: Více o nabídce na byd.com.
16: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
17: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rockzone.
18: Muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, 7. hodina večerní na rádiu Rockzone, to znamená jenom jediný a to, že si dáme další rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás ale samozřejmě od mikráku zdraví vaše oblíbené duo Franka Miša a my vám přejeme krásný čtvrtek 15. října 26. Taky všechno nejlepších svátků všem Terezám, Terezím a Aurelím, který on dneska slaví. Tolik ale chytrostí ode mě, no a povídej, co máš pro nás hezkýho.
1: Nazdar, krásný večer. No já už tady nemám před sebou ty koncerty, protože si říkám, že už buď třeba někdo vyrazila, nebo jestli tak už asi nepůjde.
0: Do Vagónu se tak nějak jako pozývá, já nevím, jestli ho tady dneska máme.
1: Nemám o tom právě, co se tam děje.
0: Nemáme, v tom případě rychle zabrouzdám a hnedka řeknu, že se tam, co je dneska 15. děje žlutý pes.
1: Hezky. Ve Vagónu, jo. Dobrý.
0: Tak jo,
1: takže žlutý pes ve Vagónu. A jinak všude v Praze je asi tak 1000 koncertů, takže si určitě vyberete, jestli se ještě rozhodnete. No a jinak, jak se máš? Ještě se zeptám.
0: Jo, dobrý.
1: Aby to všichni věděli, víš.
0: Taky se máš dobře?
1: Ale jo.
0: Tak jo.
1: Tak my už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Nafta bude zítra nejdražší od začátku regulace. Matovič možná přijde o ochranku a neúspěšný hokejista Krivošík opouští Vítkovice. Nafta bude zítra nejdražší od začátku regulace. Maximální cena povolená státem vzroste o 14 haléřů na téměř 48 korun 80 za litr. Cenový strop na benzín se naopak proti dnešku sníží, a to téměř o 40 na 46 korun 70 za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes zveřejnilo ministerstvo financí. Podle údajů společnosti CCS je benzín o 11 korun na litr dražší než před rokem. Za naftu před 12 měsíci motoristé platili o 14 korun na litru méně. Vyjednávání o budoucí pražské vládě drhne na financích. Zástupci vítězného STAN a druhého Spolu sice po dnešní schůzce hlásí shodu na prioritách v dopravě, školství i bydlení. Klíčovou městskou kasu ale chtějí mít pod kontrolou obě strany. Rozcházejí se také v tom, kdo by měl v koalici usednout jako třetí. Zatímco šéfovi Spolu Tomáši Porlíkovi stačí dvoučlenná vláda se STAN a o dopravu či zdravotnictví se dělit nechce, lídr Starostů Petr Hlaváček preferuje širší spojenectví a v pondělí vyrazí s nabídkou za Prahou sobě a Piráty. Hlaváček se navíc v pátek potká s Patrikem Nacherem z opozičního ANO, se kterým sice vládnout odmítá, ale potřebuje s ním probrat sněmovní zákony o regulaci Airbnb a městském mýtném. Bývalý slovenský premiér Matovič může přijít o své bodyguardy. Stát řeší zneužívání státní ochrany bývalého politika.
3: Incidentov s Matovičom so zásahmi polície i ochranky stále pribúda. Keďže predseda parlamentnej strany opakovane odmieta spolupracovať s bezpečnostnými zložkami, do parlamentu ide návrh zákona, ktorý umožní odobrať politikovi ochranku, najmä ak ju zneužíva. Igor Matovič totiž na mítingoch zámerne vyprovokuje oponenta, konflikt vyhrotí a všetko nahráva na video, ktoré mu potom nahráva politické body na sociálnych sieťach. Josef Balko, Slovensko.
2: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Hokejové Vítkovice se trápí a přicházejí o lidi. Předposlední tým hokejové extraligy teď opouští předsezónní posila Filip Krivošík. Slovenský útočník, který přišel do týmu z Košic, se moc neosvědčil. V 8 utkáních si připsal jenom jednu asistenci a v poslední době se dokonce dostal na hranu sestavy. Vedení klubu se s ním proto domluvilo na ukončení spolupráce. Vítkovice prohrály poslední 4 zápasy a jsou 2 body před poslední Olomoucí, oproti které mají ale jedno utkání k dobru. Obscene Extreme se stěhuje. Po 27 letech se přesouvá z Trutnovského bojiště do Hradeckého parku 360. Pořadatelé děkují Trutnovu, ocenili všechno, co tam v rámci festivalu za dlouhé roky prožili. Podle vyjádření ale musí jít dál. Bojiště nemělo vyhovující zázemí pro tak obrovskou akci a navíc okolní pozemky se zastavovaly, což byl problém. V Hradci nově nabídnou glamping přímo v areálu i ubytování v partnerských hotelech, které si návštěvníci mohou zarezervovat přes oficiální web festivalu. Chystají se také otevřít speciální festivalovou hospodu. Mezi potvrzenými hvězdami na příští ročník, který bude v červenci, jsou Napalm Death, Exploited a nebo Hemorrhoid. Úplně mi z toho Obscene zaskočilo.
0: Já koukám.
1: No a nejnižší teploty v noci 6 až 1, zítra přes den docela dobrý do 19.
0: Míša, moc krát děkuju. No a my si, přátelé, pojďme dát náš další pravidelný pořad, kterým je hraní na vaše přání. Čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255 700 707, však už to znáte. Teď už se ale pojďme dát Offspring a Spare Me the Details.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Další pecka na přání, kterou tu máme, je pro našeho věrného volajícího a posluchače Roberta, který mě poprosil o nějakou rockovou baladu, tak mě napadlo vybrat Ozzyho Osborna a jeho Mama, I'm Coming Home.

0: Kromě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone.
1: Muzika na telo.
2: 13. album Dua The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskočtější ze všech skotských kapel. A zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do Zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
4: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jedni

0: Kočka na trhu letenek.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: No tak jo, přátelé, my tu máme 8 hodinu večerní za chviličku, to znamená jenom jediný, to je, že se blížíme do samotného závěru a čeká nás samozřejmě ještě poslední dnešní komentovaný rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás ale samozřejmě od mikráku zdraví vaše oblíbený duo Frank a Míša a my vám přejeme krásný čtvrtek 15. října 26. Taky všechno nejlepších svátků všem Terezám, Terezím a Aurélím, který ho dneska slaví a tak dále a tak dále.
1: Nazdár.
0: Nazdár. Já tady žádný další novinky pro vás nemám, takže Míšo, povídej, co máš pro nás hezkýho.
1: Já bych vám jenom popřála, ať si užíváte muziku tady a snad ty zprávy přežijete, no.
0: Nic jiného jako nikomu nezbývá, no.
1: To není důležitý totiž, tak. Muzika je lepší. No tak jo, tak si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sucho v Česku nepolevuje, Evropa chce zatlačit na Zelenského a střelec Přívratský získal další medaily. Česko dál zažívá vážné sucho a nedávné ochlazení s mírným deštěm situaci v řekách ani přehradách nezlepšuje. Letošní rok je srážkově třetím nejsušším od roku 61 a rekordní úbytky vody hlásí jak velké toky, včetně Vltavy, Moravy či Odry, tak vodní nádrže. Vltavská kaskáda čelí vůbec nejhorší krizi ve své historii. Orlík je naplněný z necelých 20%. Ze Slapů i Lipna voda rychle mizí a jeho český Husinec na řece Blanici dokonce úplně vyschl. Vydatnější deště přitom meteorologové v nejbližších týdnech nečekají. Karlovarský kraj se dohodl s Bavorskem na propojení zdravotní péče. Hejtmanství chce víc spolupracovat s pohraničními okresy Wundsiedl a Ternschreuth. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty by se tak měla zlepšit dostupnost zdravotní péče.
3: Zdravím z Karlovarska, které se dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařů. Přestože běží náborové kampaně, nikdy není jisté, zda oslovení po vypršení podmínek neodejdou dál, především za vyššími platy do sousedního Německa. Hejtmanství se proto teď snaží zdravotnictví se sousedy propojit. Klíčem je maximální využití existujících ordinací a poskytovatelů zdravotních služeb. Ve výsledku by tak mělo být jedno, jestli pacient z pohraničí půjde k lékaři u nás nebo v Bavorsku.
1: Lídři Evropské unie hodlají na zítřejším summitu v Bruselu vyzvat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby mírnil svá ostrá veřejná vyjádření proti Donaldu Trumpovi. Brusel se totiž obává, že kritika amerického prezidenta, kterému Zelenský v rozhovoru pro Financial Times vytkl sympatie k autokratům i dohodu s Vladimírem Putinem o výzvu nafty, ještě víc prohloubí krizi mezi Kyjevem a Washingtonem. Evropští státníci sice stojí za Ukrajinou, zároveň se ale zoufale snaží udržet strategické partnerství s Bílým domem. Na jehož rozvědce závisí bezpečnost celé Evropy.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Střelec Jiří Přívratský získal na světovém poháru v Káhiře další medaily. V třípolohové malorážce skončil třetí. V souboji o bronz porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého odsunul na čtvrté místo o 0,2 bodu. Přívratský navázal na pondělní vítězství ve střelbě ze vzduchové pušky, díky kterému oslavil první letošní triumf v seriálu a 8. v kariéře. Led Zeppelin jsou zase in. Kapela svým klasickým hitem doprovází první trailer k filmu Grety Gerwig Narnie, čarodějův synovec. Režisérka se kvůli tomu vydala také osobně za Robertem Plantem a Jimmy Pagem, aby získala svolení k použití jejich pecky. A povedlo se. V hlavních rolích Narnie, čarodějův synovec se představí Emma McKeyová jako bílá čarodějnice, Daniel Craig jako čaroděj a Meryl Streep propůjčí hlas Aslanovi. Premiéru plánují na únor příštího roku. Dodám nakonec ještě počasí, což je důležitý vědět. 6 až 1, to jsou stupně na večer, polojasno, skoro jasno. To očekáváme taky v pátek přes den a teploty mezi 14 až 19.
0: Míšo, moc krát díky, přeju krásný zbytek večera a my se uvidíme zase někdy příště, budu se těšit.
1: Já taky, já si jdu lehnout.
0: Tak jo, no a přátelé, my si pojďme dát poslední společnou hodinku, plnou skvělých pecek na tělo. Dneska je pro vás mám třeba 6 AM, Aerosmith a nebo Škvory a jejich strašná na kolena.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravní situací. V Praze na Žižkově v Olšanské ulici u pošty bourala dvě osobní auta, projedete tam s omezením. Na dálnici D1 na 18. a půltém kilometru u Mnichovic ve směru na Brno od Prahy došlo k nehodě dodávky s kamionem, počítejte se zdržením v kratší koloně. V Praze ve Strakonické ulici u Barandovského mostu ve směru na Velkou Chuchli dejte pozor na porouchané auto a na dálnici D8 na prvním kilometru směrem od Prahy na Lovosice havarovala dvě osobní auta, místo je průjezdné bez zdržení. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další muziku a vykopneme s novinkou od YouTube s názvem Street of Dreams.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádio Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádio.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Ještě mrkneme, jak to vypadá a bude vypadat s počasím. Aktuálně mi to tu píše 11 stupňů a oblačno. V noci očekávají teplo jasno až skoro jasno. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 6 až 1 stupně. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno. Zpočátku budou zejména v Čechách mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dne rozpustí. Nejvyšší teploty 14 až 19 při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti, zejména na severozápadě kolem 12 stupňů. Tolik trik počasí, my pojďme na další muziku. Čekají nás Janis Joplin nebo Maneskin a jejich Supermodel.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Třinácté album Doo-Wop The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskotštější ze všech skotských kapel. A zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, s tohle kvalitou, která nestárne, se s vámi Frank pro dnešek loučí. No a vy si užijte samozřejmě zbytek čtvrtečního večera, dávejte na sebe pozor a my se uslyšíme zase během příštího týdne, tuším, že v úterý klasicky od 6 do 9 večer. Do té doby se mějte krásně a příští týden zase čus!
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Víkend má přinést ochlazení, množení koček a psů na Slovensku omezí a konec ve Vítkovicích hlásí hokejový útočník Krivošik. Vítejte u rychlého přehledu zpráv s Bezvou. Pátek má být dle předpovědi jasný a teplý den. Teploty vystoupají až k 18 stupňům a bude jasno a modro. Ovšem o víkendu se v Česku obloha zatáhne. Místy také zaprší. V sobotu ještě můžeme čekat něco kolem 17 stupňů Celsia. Neděle pak bude podstatně chladnější. Maximálku čekejte kolem 14 stupňů. V noci se navíc můžou objevit přízemní mrazíky. Karlovarské letiště bude už brzy jiné. Hejtmanství finišuje s jeho převodem na stát. Obě strany teď společně jenom dolaďují dohodu. Její definitivní podoba musí být jasně daná do pátku, protože kraj chce o smlouvě podle našeho zpravodaje Dušana Valenty hlasovat už příští týden.
2: Stát má získat bezplatně nejen karlovarské letiště, ale i vybavení. Na oplátku zvětší přistávací dráhu a ponechá běžný provoz. O letiště se budou starat vojáci. Partnerem karlovarského kraje při podpisu smlouvy je proto ministerstvo obrany. Od nového roku má všechno ve Varech zajišťovat státní firma Letecké opravny Malešice.
1: Slovensko značně omezí komerční množení psů a koček. Vyplývá to z návrhu zákona, který ve čtvrtek schválila slovenská sněmovna. Výjimku ze zákazu budou mít jenom chovatele registrovaných čistokrevných plemen. Podle ministra zemědělství Richarda Takáče je Slovensko v Evropě nejhorší zemí z hlediska takzvaných množíren.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejové Vítkovice se trápí a přicházejí o lidi. Předposlední tým hokejové extraligy teď opouští předsezónní posila Filip Krivošík. Slovenský útočník, který přišel do týmu z Košic, se moc neosvědčil. V 8 utkáních si připsal jenom 1 asistenci. V poslední době se dokonce dostal na hranu sestavy. Vedení klubu se s ním proto domluvilo na ukončení spolupráce. Vítkovice prohrály poslední 4 zápasy a jsou 2 body před poslední Olomoucí, oproti které mají ale 1 utkání k dobru. A teď ještě k počasí. Teploty v noci budou na 6 až 1 stupni. Vytvářet se můžou přízemní mrazíky. Bude ale polojasno až skoro jasno. V Čechách se místy na Moravě i ve Slezsku ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Páteční den bude polojasný až skoro jasný. Oblačnost bude ale k večeru v Čechách od severozápadu přibývat. Nejvyšší teploty 14 až 19.
0: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

13. album Dua The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskočtější ze všech skotských kapel. A zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do Zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: V Česku se chystají obří změny pro řidiče. Na německých nádražích platí zákaz pití alkoholu a tenistka Muchová balí kufry po prohře. Vítejte u rychlého přehledu zpráv s Bezvou. Silniční zákon čekají obří změny. Ministerstvo dopravy totiž zpracovalo rozsáhlou novelu. Pokud projde, dotkne se každodenního života 100 tisíců řidičů. Největší novinkou má být revoluce ve vymáhání pokut napříč Evropskou unií. V tuhle chvíli si přitom státy můžou přidávat informace jen u 8 dopravních prohřešků. Novela ale tento okruh více než zdvojnásobí. Další klíčovou změnou bude prodloužení platnosti řidičáků. Nově by se měl vydávat na 15 let místo současných 10. Zavede se také výslovný zákaz řízení pod vlivem léků, které mají vliv na pozornost, nebo psychotesty pro řidiče sanitek. Ani stará dobrá pekařina už naše mladé netáhne. V Česku tak začínají tragicky chybět pekaři. Ročně absolvuje jejich obor kolem 200 studentů. Aby ale řemeslo nezaniklo, je jich potřeba o 800 víc. Svaz pekařů a cukrářů proto spouští novou kampaň s názvem A co když? Jeho marketingová manažerka Gabriela Lokšanová prozradila, co je její náplní.
2: Plánujeme Instagramy, YouTube, pro příklad natočíme video s pekařem, který tam třeba pracuje 50 let. Řekne nám, jak se k té pozici staví, co ho motivovalo. Kontrast vlastně bude rozhovor se studentem, který právě začal. Chceme tam opravdu udělat osvětu v tom, že ta kariéra je opravdu jako bohatá.
1: Cílem kampaně je také vyvrátit mýty, že vystudovaní pekaři vstávají brzy ráno a pracují za málo peněz. Na německých nádražích a stanicích Deutsche Bahn si už alkoholu nepřihnete. Od čtvrtka totiž platí zákaz konzumace jakéhokoliv alkoholu. Dráhy ho postupně zaváděly od září a teď už platí úplně všude. Opatření si ale vysloužilo i kritiku. Třeba nejprodávanější německý deník Bild si klade otázku, jestli je ho vůbec možné kontrolovat. A co je špatného na tom, když si člověk dá po práci pivo na nástupišti. Německé dráhy ale trvají na tom, že je to účinné, preventivní opatření proti kriminalitě na nádražích.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Karolína Muchová v čínském Wuhanu skončila. Česká tenistka se do čtvrtfinále tamního turnaje nedostala. Ve třetím kole nestačila 7. hráčka světa na Rusku Dianu Schneiderovou a prohrála s ní 5-7 a 3-6. Pro 30-letou Muchovou to znamená nejen balení kufrů, ale také velkou komplikaci v jejím boji o první možnou účast na turnaji mistryň. Nakonec mám pro vás také počasí. Noční teploty dosáhnou 6 až 1 stupně Celsia, bude polojasno až skoro jasno. Místy se můžou objevit přízemní mrazíky. Za to páteční den očekáváme polojasný až skoro jasný teploty až od 14 do 19 stupňů Celsia.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

13. album Dua The Proclaimers, které se jmenuje You May Offend, potvrzuje jejich nálepku nejskotštější ze všech skotských kapel. Zhruba před 40 lety měli buřiči se smyslem pro černý humor obrovský hit s písní I'm Gonna Be 500 Miles. Dodnes patří do Zlatého fondu písničkářského roku. Nová deska nemá sice žádný takový trhák, ale užijete si večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Víkend má přinést ochlazení, množení koček a psů na Slovensku omezí a konec ve Vítkovicích, hlásí hokejový útočník Krivošik. Vítejte u rychlého přehledu zpráv s Bezvou. Pátek má být dle předpovědi jasný a teplý den. Teploty vystoupají až k 18 stupňům a bude jasno a modro. Ovšem o víkendu se v Česku obloha zatáhne. Místy také zaprší. V sobotu ještě můžeme čekat něco kolem 17 stupňů Celsia. Neděle pak bude podstatně chladnější. Maximálku čekejte kolem 14 stupňů. V noci se navíc můžou objevit přízemní mrazíky. Karlovarské letiště bude už brzy jiné. Hejtmanství finišuje s jeho převodem na stát. Obě strany teď společně jenom dolaďují dohodu. Její definitivní podoba musí být jasně daná do pátku, protože kraj chce o smlouvě podle našeho zpravodaje Dušana Valenty hlasovat už příští týden.
2: Stát má získat bezplatně nejen karlovarské letiště, ale i vybavení. Na oplátku zvětší přistávací dráhu a ponechá běžný provoz. O letiště se budou starat vojáci. Partnerem karlovarského kraje při podpisu smlouvy je proto ministerstvo obrany. Od nového roku má všechno ve Varech zajišťovat státní firma Letecké opravny Malešice.
1: Slovensko značně omezí komerční množení psů a koček. Vyplývá to z návrhu zákona, který ve čtvrtek schválila slovenská sněmovna. Výjimku ze zákazu budou mít jenom chovatele registrovaných čistokrevných plemen. Podle ministra zemědělství Richarda Takáče je Slovensko v Evropě nejhorší zemí z hlediska takzvaných množíren.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejové Vítkovice se trápí a přicházejí o lidi. Předposlední tým hokejové extraligy teď opouští předsezónní posila Filip Krivošík. Slovenský útočník, který přišel do týmu z Košic, se moc neosvědčil. V 8 utkáních si připsal jenom 1 asistenci. V poslední době se dokonce dostal na hranu sestavy. Vedení klubu se s ním proto domluvilo na ukončení spolupráce. Vítkovice prohrály poslední 4 zápasy a jsou 2 body před poslední Olomoucí, oproti které mají ale 1 utkání k dobru. A teď ještě k počasí. Teploty v noci budou na 6 až 1 stupni. Vytvářet se můžou přízemní mrazíky. Bude ale polojasno až skoro jasno. V Čechách se místy na Moravě i ve Slezsku ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Páteční den bude polojasný až skoro jasný. Oblačnost bude ale k večeru v Čechách od severozápadu přibývat. Nejvyšší teploty 14 až 19.
0: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Thank you.
1: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
2: V Česku se chystají obří změny pro řidiče. Na německých nádražích platí zákaz pití alkoholu a tenistka Muchová balí kufry po prohře. Vítejte u rychlého přehledu zpráv s Bezvou. Silniční zákon čekají obří změny. Ministerstvo dopravy totiž zpracovalo rozsáhlou novelu. Pokud projde, dotkne se každodenního života 100 tisíců řidičů. Největší novinkou má být revoluce ve vymáhání pokut napříč Evropskou unií. V tuhle chvíli si přitom státy můžou přidávat informace jen u 8 dopravních prohřešků. Novela ale tento okruh více než zdvojnásobí. Další klíčovou změnou bude prodloužení platnosti řidičáků. Nově by se měl vydávat na 15 let místo současných 10. Zavede se také výslovný zákaz řízení pod vlivem léků, které mají vliv na pozornost, nebo psychotesty pro řidiče sanitek. Ani stará dobrá pekařina už naše mladé netáhne. V Česku tak začínají tragicky chybět pekaři. Ročně absolvuje jejich obor kolem 200 studentů. Aby ale řemeslo nezaniklo, je jich potřeba o 800 víc. Svaz pekařů a cukrářů proto spouští novou kampaň s názvem A co když? Jeho marketingová manažerka Gabriela Lokšanová prozradila, co je její náplní.
3: Plánujeme Instagramy, YouTube. Pro příklad natočíme video s pekařem, který tam třeba pracuje 50 let. Řekne nám, jak se k té pozici staví, co ho motivovalo. Kontrast vlastně bude rozhovor se studentem, který právě začal. Chceme tam opravdu udělat osvětu v tom, že ta kariéra je opravdu jako bohatá.
2: Cílem kampaně je také vyvrátit mýty, že vystudovaní pekaři vstávají brzy ráno a pracují za málo peněz. Na německých nádražích a stanicích Deutsche Bahn si už alkoholu nepřihnete. Od čtvrtka totiž platí zákaz konzumace jakéhokoliv alkoholu. Dráhy ho postupně zaváděly od září a teď už platí úplně všude. Opatření si ale vysloužilo i kritiku. Třeba nejprodávanější německý deník Bild si klade otázku, jestli je ho vůbec možné kontrolovat. A co je špatného na tom, když si člověk dá po práci pivo na nástupišti. Německé dráhy ale trvají na tom, že je to účinné preventivní opatření proti kriminalitě na nádražích.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Karolína Muchová v čínském Wuhanu skončila. Česká tenistka se do čtvrtfinále tamního turnaje nedostala. Ve třetím kole nestačila sedmá hráčka světa na Rusku Dianu Schneiderovou a prohrála s ní 5-7 a 3-6. Pro 30-letou Muchovou to znamená nejen balení kufrů, ale také velkou komplikaci v jejím boji o první možnou účast na turnaji mistryň. Nakonec mám pro vás také počasí. Noční teploty dosáhnou 6 až 1 stupně Celsia, bude polojasno až skoro jasno. Místy se můžou objevit přízemní mrazíky. Za to páteční den očekáváme polojasný až skoro jasný teploty až od 14 do 19 stupňů Celsia.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Dneska nás čeká kapela, kterou jsem tu ještě nehrál, i když album Days je v jejich diskografii už 24. A je to indie folková rocková kapela Mountain Goats. Šéf téhle party horských kos John Demiel prý zkomponoval novou desku během 14 dnů, kdy byla jeho manželka pryč. Kritika na desce chválí její velmi plný zvuk, čili dneska večer 11, album od Mountain Goats na Radio Rock Zone.

0: rychlý přehled zpráv na Rock Zone 105.9.
1: Víkend má přinést ochlazení, množení koček a psů na Slovensku omezí a konec ve Vítkovicích hlásí hokejový útočník Krivošik. Vítejte u rychlého přehledu zpráv s Bezvou. Pátek má být dle předpovědi jasný a teplý den. Teploty vystoupají až k 18 stupňům a bude jasno a modro. Ovšem o víkendu se v Česku obloha zatáhne. Místy také zaprší. V sobotu ještě můžeme čekat něco kolem 17 stupňů Celsia. Neděle pak bude podstatně chladnější. Maximálku čekejte kolem 14 stupňů. V noci se navíc můžou objevit přízemní mrazíky. Karlovarské letiště bude už brzy jiné. Hejtmanství finišuje s jeho převodem na stát. Obě strany teď společně jenom dolaďují dohodu. Její definitivní podoba musí být jasně daná do pátku, protože kraj chce o smlouvě podle našeho zpravodaje Dušana Valenty hlasovat už příští týden.
2: Stát má získat bezplatně nejen karlovarské letiště, ale i vybavení. Na oplátku zvětší přistávací dráhu a ponechá běžný provoz. O letiště se budou starat vojáci. Partnerem karlovarského kraje při podpisu smlouvy je proto ministerstvo obrany. Od nového roku má všechno ve Varech zajišťovat státní firma Letecké opravny Malešice.
1: Slovensko značně omezí komerční množení psů a koček. Vyplývá to z návrhu zákona, který ve čtvrtek schválila slovenská sněmovna. Výjimku ze zákazu budou mít jenom chovatele registrovaných čistokrevných plemen. Podle ministra zemědělství Richarda Takáče je Slovensko v Evropě nejhorší zemí z hlediska takzvaných množíren.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejové Vítkovice se trápí a přicházejí o lidi. Předposlední tým hokejové extraligy teď opouští předsezónní posila Filip Krivošík. Slovenský útočník, který přišel do týmu z Košic, se moc neosvědčil. V 8 utkáních si připsal jenom 1 asistenci. V poslední době se dokonce dostal na hranu sestavy. Vedení klubu se s ním proto domluvilo na ukončení spolupráce. Vítkovice prohrály poslední 4 zápasy a jsou 2 body před poslední Olomoucí, oproti které mají ale 1 utkání k dobru. A teď ještě k počasí. Teploty v noci budou na 6 až 1 stupni. Vytvářet se můžou přízemní mrazíky. Bude ale polojasno až skoro jasno. V Čechách se místy na Moravě i ve Slezsku ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Páteční den bude polojasný až skoro jasný. Oblačnost bude ale k večeru v Čechách od severozápadu přibývat. Nejvyšší teploty 14 až 19.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9. HT on guitar.

Dneska nás čeká kapela, kterou jsem tu ještě nehrál, i když album Days je v jejich diskografii už 24. A je to indie folková rocková kapela Mountain Goats. Šéf téhle party horských kos John Demiel prý zkomponoval novou desku během 14 dnů, kdy byla jeho manželka pryč. Kritika na desce chválí její velmi plný zvuk, čili dneska večer 11, album od Mountain Goats na Radio Rock Zone.